Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je neděle 7. června a svátek má Iveta. Tohle jméno má germánský původ. Jméno se vyvinulo ze staroněmeckého slova iv v překladu tis, případně z keltského ive, se stejným významem. Do češtiny se jméno dostalo přes francouzštinu. Bylo odvozeno od francouzského jména Ivet jako zdrobnělé varianty jména Ivon, česky Ivona. Jméno Iveta se pak významově překládá jako tisový luk. Jedno jméno a tolik zajímavostí. Ivetám přejeme všechno nejlepší a teď už pro vás na Blaníku máme další pohodové písničky.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha polojasná až oblačná, na frontě od západu přechodně zataženo a místy s přeháňkami, ojediněle se objevují i bouřky. Nejnižší teploty 14 až 9 stupňů. Nedělní obloha bude podobná, čekáme polojasno až oblačno, jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Na jižní Moravě až 28. Tolik o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
3: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 7. června a svátek má Iveta. Přejeme všechno nejlepší. Narozeniny dnes oslaví například zpěvák Jaromír Nohavica. Je mu 73 let, dále herečka Jitka Ješková, té je 48 a oslavencem je taky britský zpěvák a textař George Ezra a tomu je 33 let. Rád bych také s vámi zavzpomínal na skvělou herečku Libuši Šafránkovou. Ta by dnes oslavila 73. narozeniny, ale do hereckého nebe odešla v červnu roku 2021. Teď už pro vás máme další písničky, tak ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha polojasná až oblačná, na frontě od západu přechodně zataženo a místy s přeháňkami, ojediněle se objevují i bouřky. Nejnižší teploty 14 až 9 stupňů. Nedělní obloha bude podobná, čekáme polojasno až oblačno, jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Na jižní Moravě až 28. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Profi Bonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do nedělního rána s datem 7. června. Svátek má Iveta, přejeme všechno nejlepší. A teď pojďme zpátky do minulosti. Před 118 lety byla v Praze zprovozněna tramvajová trať Čechův most právnická fakulta, stalo se tak v roce 1908. A před 61 lety v Praze došlo po dlouhotrvajících deštích k sesuvu půdy na svahu Pekřína, což vyvolalo okamžité zastavení provozu pozemní lanové dráhy. Psal se tehdy rok 1965. K obnově lanové dráhy na Pekřín došlo až po více než 20 letech. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

0: Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásný den, je neděle 7. června, svátek slaví Iveta a Slavoj a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Ve Starém Městě na Uherskohradišťsku proběhne od 9 hodin sraz automobilových a motocyklových veteránů. K vidění budou speciály z Rally Dakar a jejich piloti a navigátoři. Dorazí přes historických 600 strojů. V Brandýse nad Labem se od 10 do 17 hodin koná charitativní sportovní den. Probíhat bude v areálu LTC Houštka. Zaměřený bude na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže. Výtěžek z tomboly bude použit na rekonstrukci a vybavení vnitřního sportoviště pro děti. V Městském muzeu v Žamberku začíná výstava za hradbami středověku. Muzeum se promění v hrad a hradní nádvoří. Návštěvníci se seznámí se středověkou a hradní kulturou Orlických hor a Podhůří. Výstava je doplněna o edukační programy. Potrvá do 30. srpna. A v Jihlavě od 17 hodin proběhne mše v místě, kde byli popraveni kněží Jan Bula a Václav Drbola. Povede ji pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Od 15 hodin pak bude prohlídka prostor bývalého soudu, v nichž je teď vysoká škola. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník. Pak bude prohlídka prostor bývalého soudu, v nichž je teď vysoká škola. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem.

ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena

0: František Nedvěd a písnička Řemeslo na Blaníku. Krásnou neděli, hezké ráno, přiblížila se 6. hodina. Od mikrofonu zdraví Jirka Frélich a za chvíli vás pozdraví i Kristýna Ševčíková. Teď ale vám prozradím, co nás čeká po 6. hodině, třeba Jarek Nohavica a Starý muž.
1: Až budu starý mužem, budu černý oblek mít a šedou váza.
0: A taky Jiří Korn, Iveta.
2: Ta Iveta mě s úsměvem uvítá.
0: Janek Ledecký právě teď. Právě teď je písnička, která zazní po šesté. Právě teď ale dáme počasí, pak taky zprávy a pak si budeme dál hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: A co se počasí týká, tak dnes ráno měříme teploty od 10 do 15 stupňů Celsia. No a neděle zpočátku bude velmi krásná, většinou jasná. No a později se oteplí až na nějakých krásných 25 stupňů Celsia. Já si myslím, že nás čeká velmi pěkná neděle, jako stvořená na nějaký ten výlet.
4: Rádio Blaník.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
3: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: V Toužimi na Karlovarsku vybuchla neznámá látka. Přímých vlakových spojů přibývá. V Praze proběhne olympiáda dětí a mládeže. Pěkné ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. V panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku vybuchla včera večer neznámá látka. Při explozi se zranili dva lidé. Ženu v kritickém stavu záchranáři transportovali letecky do nemocnice v Praze. Muže odvezla sanitka do nemocnice v Plzni. Z domu bylo evakuováno dalších 6 lidí. Později policie uvedla, že pyrotechnik našel při prohlídce bytu zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Za posledních 5 let byla každá 10. žádost o řidičský průkaz podána online. Podíl elektronických podání se každoročně postupně zvyšuje. Platný řidičský průkaz má v ČR přes 6 milionů lidí. Letos vyprší platnost průkazu zhruba 560 tisícům řidičů. Zájem o mezinárodní železniční dopravu z Česka do zahraničí roste. Přibývá spoluprací mezi jednotlivými dopravci napříč Evropou a novinky přímých spojů rozšiřují dosavadní nabídku. Zájemci se z tuzemská přímými vlaky dostanou třeba do všech sousedních států. Do Dánska, do Belgie, Nizozemska nebo Chorvatska. Praha se už za 2 týdny promění v centrum sportu. Bude totiž hostit olympiádu dětí a mládeže. Do metropole dorazí téměř 4500 mladých sportovců ze všech krajů republiky. Jak to bude se vstupenkami na souboje, řekne projektová manažerka projektu Radana Kubešová.
9: Na slavnostní zahájení stojí základní vstupenka 250 korun. Pro mládež do 15 let je to 100 a děti do 6 let mají vstup zdarma. Ostatní souboje jsou zdarma, včetně vstupu do olympijského domu.
8: Ten najdeme na výstavišti v Holešovicích. Tolik zprávy a na Blaníku startuje nedělní ráno s Jirkou.
0: Je to tak, krásné ráno, 6. hodina.
3: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: A za chvíli se vás taky zeptám, do jakého počasí jste se probudili. Klidně už teď pište SMSky na 603 118 118. Teď ale Petr Kotval, ta písnička je v tahu. A za chvíli Jiří Korn. Hezkou neděli 7. června.

0: Jiří Korn a písnička Iveta na Blaníku. Hezké ráno, krásnou neděli 7. června. Dnes je den, kdy slaví svátek Iveta a proto jsme si zahráli právě takovou písničku od Jiřího Korna, písničku Iveta. A mimochodem, Iveta, to je takové složité, když chcete napsat ahoj Iveto, protože taková Iveta Simonová tam měla Y a 2T, stejně jako v písničce Jiřího Korna Iveta má Y a 2T, tak Iveta Bartošová s měkkým I, a to je častější verze, no ale neriskoval bych to, kdybych nevěděl. Každopádně přejeme všem Ivetám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Svátek slaví taky Slavoj, takže pokud znáte Slavoje, taky mu popřejte. No a hlavně dnes, právě 7. června, má narozeniny Jarek Nohavica. Přejeme všechno nejlepší a dáme si taky písničku Jarka Nohavici. Jarek Nohavica, narozen 7. června roku 1953, takže dneska slaví 73. narozeniny tento folkový písničkář, textař a taky zpěvák, skladatel, kytarista, hráč na heligonku Jarek Nohavica, který je rodákem z Ostravy, což dobře víte, protože chodí třeba na Baník Ostrava, nikoli Blaník, ale Baník, fandit fotbalu, a hlavně zaspíval spoustu krásných písniček, třeba i s kapelami Čechomor a spoustou dalších. Nebudu to zdržovat, dáme si písničku od Jarka Nohavici právě dnes, kdy má svoje narozeniny, a přejeme do Ostravy, kdyby nás náhodou Jarek Nohavica slyšel, všechno nejlepší k dnešním narozeninám.
1: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Nightwork a písnička Slunce v duši. Věřím, že nejenom v duši dnes budete mít slunce, ale taky venku nám pořádně zasvítí, i když na Moravě může i pršet. A já se ptám, do jakého počasí jste se probudili právě teď? Právě teď! Právě teď je taky písnička Janka Ledeckého, to si dáme za chvíli a vy volejte právě teď 800 109 109 nebo pište SMSky do Blaníku na 603 118 118.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Janek Ledecký a písnička právě teď. Vrhneme se na vaše SMSky a taky telefonáty právě teď.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Ptám se tedy, jaké počasí je u vás doma, napsala SMS-ko Marta Tanwald, 11 stupňů, zataženo a prší a přeje všem klidnou neděli. Deštivý Tanwald, to jsou věci. Milena z Vodňan píše, 14 stupňů, polojasno, sluníčko ještě trošku spinká a přeje krásnou neděli. Mileno, děkuji, zdravíme jižní Čechy a koho dál, Rádio Blaník.
2: Kuňské raníčko, ať svítí u nás v obci dý sluníčko, je to nádherný počasíčko a já vás taky zdravím do rádia z obce Dyje u Znojma, Marek. U nás máme 14 stupňů a přes den bude krásných 26, letní počasíčko.
0: Tak držíme palce, ať vám to na jižní Moravě jako vždycky vyjde na nejkrásnější teploty a přeji krásné ráno.
2: Děkuji.
0: Mary nám píše, že přeje všem krásnou neděli. Kousek od Radotí, tady máme zatím plus 14. Díky za krásnou SMSku Mary. Markéta ze Švermova, Kladensko, hlásí 15 stupňů, sluníčko začíná a jde uklízet pergolu po včerejší oslavě. A k tomu krásně hraje Blaník, tak ať jde úklid od ruky. Rádio Blaník, hezké ráno.
3: Krásné, dobré ráno, Jirko, moc se zdraví, Jirka z Choryšice.
0: Taky, Jirko, ahoj.
3: Děkuju, ahoj. No tak prosím tě, my se zatím probouzíme do deštivého počasí. Máme 13 stupňů Celsia, ale už někde kolem 10. hodiny dopolední nám to ukazuje sluníčko, tak se aspoň zalejou zahrádky, no a my se budeme zalejovat zase hezkým místním odpoledne.
0: Dobrá. Jirko, hezké ráno přeji.
3: Krásné, dobré ráno. Měj se, ahoj.
0: Tak SMSka od Miriam, v Předbořicích po dešti vylézá sluníčko, je 13 stupňů a všem přeje krásnou sluníčkovou.
3: A my se budeme zalévat zase hezkým místním odpoledne.
0: Dobrá, Jirko, hezké ráno přeji.
3: Krásné dobré ráno, měj se, ahoj.
0: Tak SMSka od Miriam, v Předbořicích po dešti vylézá sluníčko, je 13 stupňů a všem přeje krásnou sluníčkovou neděli. V SMSce zdraví Jura z

0: Omračeno.
1: Zamračeno.
0: Nevím, jestli z toho něco kápne.
1: Nevím, ale má nakonec svítit i sluníčko, tak uvidíme, až na nějaká místa, kde bude ještě deštivo, ale asi u vás nemusí být.
0: Jasně, bude se dělat dřevo.
1: Tak a teploměru ukazuje něco, nebo nevíte?
0: 15.
1: 15, no tak to by šlo. Tak hezké jo. Ráno, krásnou neděli.
0: Vám také, děkuji.
1: Tak, děkujeme, zdravíme Opavsko. Jitka Milín hlásí 15 stupňů, zatím oblačno a klidno. Ze Strakonic sluníčko se klube pomalu, ale 15 stupňů, zdraví všechny. Lenka ze Strakonic. 800 109 109, telefon se rozblikal o 106, já tady mám tři volající, tak náhodně vezmu jednoho z nich. Hezké ráno. Kdybyste si seslabil rádio i slyšíme, co říkáte. Hezké ráno ještě jednou.
2: Praha Černý most, 16,5 stupně.
1: Děkujeme, 16,5 stupně, zatím ranní rekord. Praha Černý most, díky, hezké ráno.
2: Hezké.
1: Další na telefonu, rádio Blaník, dobré ráno. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Jirka ze Skuče, já vás zdravím.
1: Já taky, Jirko, hezké ráno, jak máte?
3: Máme krásných 17,5 stupně, polojasno, dneska bude krásný den, udírna je roztopená.
1: Udírna!
3: No jasný.
1: Tak si užijte neděli, mějte se krásně, hezké ráno. Tak SMSka přišla od Dáši z Jakubova u Moravských Budějovic, hlásí 14 stupňů Celsia. Kdo pak dál? Rádio Blaník, dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady Standa z Brna, máme krásných 15 stupňů, trošinku po dešti. Ale už se klubí sluníčko, takže snad bude pěkná neděle.
1: Věřím, že ano.
4: Krásnou neděli, mějte si pěkně.
1: Mám taky krásnou neděli, díky. Dáša z Jablunkova, tedy 14 stupňů Moravské Budějovice, to jsem četl, přišlo to několikrát. V Neratovicích je polojasno 14 stupňů Celsia a přeje vše nejlepší k svátku na ČHMU. Ivetě Kodátkové, Ondra, ten má přehled, to jsou věci. Rádio Blaník, dobré ráno.
5: Dobrý den, krásný. Tady Antonie Čáslav a máme tady krásných 15 stupňů a slunečnou oblohu.
1: Děkujeme. Zdravíme, Čáslav. My to máme napříč celou republikou dneska.
5: No, nádherně. Tak se mějte krásně a
1: hezké
5: krásně
1: ráno,
5: dajte.
1: Taky. Díky. Krásnou neděli. Tak a Dolní Podluží, déšť. Už se začíná ale vyjasňovat a 13 stupňů, přišla SMSka. Tak vezmeme posledního volajícího. No a pak bychom vzali tedy, dejme tomu poslední telefonát, i když koukám 5 volajících dalších. No, uvidíme. Tak krásná SMSka. Z Vamberku 14 stupňů poprchává. Zdraví babča Jana, za chvíli odjíždí směr Luhačovice Lázně, nechá se týden hýčkat, za sebou má konopiště, no tak to jsou krásné věci, týden práce na zahrádce a spousta dalších akcí. Tak zdravíme do Vamberka a poslední telefonát, koho vybereme z těch volajících, třeba tady, rádio Blaník, dobrý den, dobré ráno.
6: Dobré ráno, tady Zdenek, Břidličná, Podhůří, Pradědů, máme 6 stupňů zataženo.
1: Vy u toho pradědu máte pořád nějak chladno, že?
6: Tady je furt, tady včera bylo 5 stupňů, 6 maximum.
1: Tak zdravíme Podhůří Pradědu a mějte taky krásnou neděli, hezké ráno.
6: Vy taky, poupatrujte se, nasledanou.
1: Vy taky. No a to byste nevěřili, kolik volajících ještě na lince. Díky moc všem, už máme rozhodně přehled o tom, jaké počasí je právě teď. John Travolta, Olivia Newton-John, hezké ráno.

0: Tomáš Klus a Věra Martinová, jejich duet Magnetické bouře. Pokud jste neslyšeli, právě se stalo, je to písnička, kterou na Blaníku už slýcháme nějaký ten pátek, ale každopádně je to letošní novinka Tomáš Klus a Věra Martinová, Magnetické bouře. No a kdybyste se podívali na náš Facebook Rádia Blaník, tak tam aktuálně najdete moc krásné video toho nejlepšího z Konopiště. Máme tam záběry nejenom z pódia, ale taky z dronů a na vás, takže možná se tam najdete radioblaník.cz, úplně nové video z našeho blanického Konopiště. No a za chvíli už MC Erik a Barbara a pokud se vám ještě napůl něco zdá, tak pro vás máme písničku Sen.
1: Prý je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat.
2: Na Blaníku si to nemyslíme.
1: Máte nějaké tipy, jak to zvládnout v pohodě a s úsměvem?
2: Pošlete nám je.
3: A my pro vás na oplátku máme dárkové balíčky od MND, kde můžete získat rovnou 15 000 na vaše stěhování.
1: Už od zítřka u nás na Blaníku.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Aneta Langerová, písnička Voda živá, krásnou neděli, hezké ráno, za chvíli bude 7 a po 7 už se těšte taky na Pavla Bobka a písničku Má dívka N.
1: Mám přání, abych uměl opakovat 100krát sto nižních jmen a příběhů.
0: Hned po zprávách ale Miraj a Vedle tebe usínám.
2: Vedle tebe usínám.
0: Skupina Kabát, oni. Na Blaníku i po 7 hodině dál budeme hrát hezky česky, teď ještě krátce přidáme počasí a dnes bude opravdu hezký den, ale místy s přeháňkami.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Ano, místy si ještě mohou objevit přehánky, a to hlavně na Moravě, ale i ve středních Čechách. Občas máme ráno zataženo. Na severu Čech máme dokonce i s deštěm ojedinělým v Podkrkonoší, ale čekejte, že během dne se začne vyjasňovat. Nicméně na Moravě občas se může objevit sem tam i nějaká bouřka. No a teploměr vystoupá na 26 stupňů. Jižní Morava se dokonce může těšit až na 28.
4: Rádio Blaník.
3: Jak bude?
5: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
6: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta

0: za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Právě Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Dovolená u moře se letos prodraží. Zaměstnavatelé řeší chyby jednotného měsíčního hlášení. Zvyšuje se zájem studentů o Západočeskou univerzitu. Dobré ráno, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Za pobyt u moře si letos připlatíme. Průměrné ceny například v případě Chorvatska stouply o 12%, u Španělska o 4% a podobné je to s Itálií, Řeckem nebo Portugalskem. Důvodem zdražování jsou rostoucí náklady na dopravu vlivem krize na Blízkém východě, ale i zájem o kvalitnější ubytování a služby. Z levnějších destinací dále roste zájem o Černou Horu a Albánii. Někteří zaměstnavatelé řeší problémy při podávání jednotného měsíčního hlášení. Chybovost se pohybuje kolem 3%. Nejčastěji se podle účetních i správy sociálního zabezpečení týká oprav u odeslaných formulářů. Systém má nahrazovat až 25 listin pro různé úřady. Roste počet zájemců o studium na Západočeské univerzitě v Plzni. Středoškolští studenti na ní letos podali přes 17 000 přihlášek. Oproti loňskému roku tak počet vzrostl o 7%. Největší zájem mají o fakultu pedagogickou. Studenty ale láká také matematika, informatika nebo fyzika. Městská hromadná doprava slaví na Mostecku významné jubileum. K této příležitosti otevřelo muzeum v Mostě výstavu, která ukazuje 125. výročí dopravy v regionu. Co všechno je k vidění, říká kurátor Dominik Marek.
6: Je to jak obrazový materiál ve velkoformátových fotkách, pak i malé pohlednice, fotografie, ale i jednotlivé propriety, které připomínají tu dobu, jako různé dveře z různých vagónů, sedačky, ale i různé menší věci průvočích.
5: Součástí expozice jsou také videa, která ukazují jízdu tramvají ze Starého do Nového Mostu. Tolik zprávy a na Blaníku dál pokračuje Jirka.
7: Krásné ráno, bude 7.
8: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
7: Za okamžik se spojíme s meteorology a zeptáme se na to, jaká nás čeká neděle. Teď ale Miraj, vedle tebe usínám. Přejeme krásnou neděli. 7. 7 je právě teď.

0: Lucie Bílá, písnička Útěk. Já vám přeji krásnou neděli, hezké ráno, 10 minut po 7, nejvyšší čas na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes v Českém hydrometeorologickém ústavu Milada Křížová. Přeji krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí máme teď?
2: Tak teď po ránu máme polojasno až oblačno, v severovýchodní polovině území dokonce až zataženo a místy se zde objevují přehánky. Teploty jsou většinou od 9 do 14 stupňů Celsia.
0: A co nás čeká během neděle?
2: Během dne bude polojasno až oblačno, zpočátku právě na severovýchodě, postupně na východě území bude přechodně až zataženo, místy s přehánkami, ojediněle i s bouřkami a později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia a na jižní Moravě dnes dokonce naměříme až 28.
0: Jižní Morava 28, určitě se těšíme všichni na krásnou neděli a pojvíme si třeba za hodinu po 8, jaké počasí nás čeká také v novém týdnu a pro tuto chvíli vám děkuji a přeji krásné ráno.
2: Krásnou neděli přeji. Radio
0: Blaník. A krásnou neděli všem, tady je slovenská skupina Elán a královna bělých tenisiek a za chvíli Dalibor Janda.

0: písnička Bejdi, taky Dalibor Janda s námi byl na Blanickém konopišti minulý víkend a my pro vás tento víkend máme to nejlepší z konopiště. Na další ukázky se dostane během dnešního ranního a dopoledního vysílání, tak se těšte, no ale za chvíli taky Kabáti. A písnička Oni a na Blaníku dál budeme hrát hezky česky, přidáme třeba Hanu Zagorovou Na věky zůstane pouze čas.
1: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jí sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz. Už vím. Tak vzhůru na palubu.

0: Chraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
1: Na pláži u moře.
2: Ve stínu Eiffelovky.
1: A nebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Pohodové české rádio.

0: Na Blaníku při neděli písnička Only You. Krásné ráno vám přejeme. Na našem webu můžete poslouchat seriál Zdraví v hlavě s moderátorem Vlastou Sukem a s výživovou poradkyní z brněnského VIP centra Zdraví Hankou Borkovcovou. A v tom posledním díle si povídali o metabolické pyramidě zdraví, kterou Hanka sama sestavila a která má poskytnout návod, jak správně a efektivně zhubnout. Co stojí na základech této pyramidy a naopak, co je na vrcholu?
1: Základem je vlastně psychika, je to nervový systém, který ovlivňuje úplně všechno v našem těle. Potom je to regenerace, je potřeba myslet na to, že musíme odpočívat, musíme kvalitně spát, no a potom následuje samozřejmě ta výživa, která je velmi důležitá, potom pohyb a potom to doladíme výživou jako v rámci suplementace, ale to jenom jako opravdu funkčně, na to bych trošičku chtěla dát důraz, protože v dnešní době bych řekla, že je doba suplementová, protože každý druhý můj nový klient přichází a bere minimálně 5 až 10 různých vitaminů a suplementů.
0: To jsou věci. Celé povídání si můžete poslechnout v podcastech na našem webu radioblaník.cz. Radio Blaník. A teď už Adam Ďurica a písnička, která se mi velmi líbí, písnička Nelutujem, za chvíli Pavel Pobek, Má dívka N, krásnou neděli, hezké ráno, za 3 minuty už bude 3:15.

0: Rezeka, písnička moje, díky patří vám. Díky za to, že posloucháte Blaník. Na oplátku i po osmé budeme hrát hezky česky, třeba Václava Neckáře.
1: Lékořící cesta ke mně ti zaroste jednou pro vždycky.
0: Přidáme taky Ivetu Bartošovou a písničku Léto.
2: Léto, léto mý.
0: A taky Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan, Miluju tě. Jak říkám, hezky česky na Blaníku i po 8 hodině.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Dnešek bude většinou polojasný, jenom místy čekejte oblačno a s přeháňkami, aktuálně nám prší na Ostravsku, ale kromě severní Moravy sice nějaké ty mraky se občas objevují, ale většinou ani bez přeháněk. Nicméně právě na Moravě se můžou přeháňky udržet, i když jižní Morava se bude těšit na sluníčko a teploty dokonce rekordní okolo 28 stupňů, většinou ale budeme mít do 26.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
3: Právě Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
9: Češi nejvíce utrácejí za kosmetiku. Od zítra budou mít řidiči na Vsetínsku dopravní omezení. České volejbalistky přehrály tým z Thajska.
2: Rádio Blaník.
9: Hezké nedělní ráno u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. České domácnosti dál utrácejí, v dubnu ale maloobchodní tržby oproti loňsku rostly nejpomaleji za poslední 3 roky. Pokračuje Jana Gotwaldová z Českého statistického úřadu.
10: Maloobchodní tržby po očištění od cenové vlivy v dubnu pokračovaly v meziročním růstu, avšak tempo růstu oproti předchozím měsícům zpomalilo. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží, naopak za prodej pohonných hmot a potravin klesly. Nižší tržby jsme zaznamenali také u specializovaných prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením.
9: V dubnu vydělali hlavně prodejci kosmetiky, oblečení a obuvi. Počet operací endoprotéz v Česku se za poslední roky zdvojnásobil, o něco více pak na tento zákrok chodí ženy. Souvisí to hlavně se stárnutím populace. Některé nemocnice ale stále nezvládají dodržet čekací hranici 1 roku. Ministerstvo zdravotnictví proto doporučuje se v takovém případě obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. Od zítřejšího dne čeká na řidiče na Vsetínsku omezení. Kvůli přestavbě křižovatky v Zašové zavedou silničáři kyvadlový provoz na vytížené silnici 1/35, která patří mezi páteřní celostátní silniční tahy. Řídit ho budou semafory. Omezení by potom mělo skončit do 15. srpna. České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů rozdrtily Thajsko. Nyní se česká výprava přesune na Filipíny, kde odehraje od 17. června další turnaje. Tým reprezentantky čekají obhájkyně titulu a úřadující mistryně světa z Itálie. Dále USA, Japonsko a Dominikánská republika. A tím zprávy končí, já předávám slovo zase Jirkovi.
0: Děkuji, hezké ráno za minutu 8.
3: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: Zeptáme se také meteoroložky, která dneska má službu, jaké počasí nás čeká v novém týdnu. Neděle ta už je prakticky jasná, do 26, jižní Morava do 28. No a co zítřek a úterý a středa? Tak já se zeptám za pár minut.
2: Radio Blaník.
0: Teď ale další úplně klíčová otázka. Co je to láska? Petr Novák na Blaníku, hezky česky, krásnou neděli, hezké ráno.

0: Pecho Boys, velký hit 90. Go West, čili jít na západ, což je absolutně přesné v tento čas, protože my jsme s Mirkem Táborským cestovali tento týden po různých zříceninách, no a vydali jsme se právě taky na západ, dokonce nedaleko Klášterce nad Ohří, a tam se nachází zřícenina hradu Šumburg.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci, mám pro vás další zříceninu hradu. Asi 3 kilometry jihozápadně od Klášterce nad Ohří se tyčí na vrchu Šumburg, zřícenina stejnojmenného hradu, pod kterým kdysi stávala stejnojmenná osada. Původní název zněl Schönburg, tedy krásný hrad, ale zda byl opravdu krásný, to se podle jeho zbytků posoudit nedá. Rozhodně krásná je ale z Šumburku vyhlídka po okolí. Na kopci vás na první pohled zaujme pravidelný kuželový tvar. Jeho původ se nachází asi 30 milionů let zpátky v období třetí hor. Dnešní Doupovské hory tehdy připomínaly rajskou zahradu plnou jezírek, kolem nich se na četných porostech popásali velcí, dnes již vyhynulí savci. Konec tomuto ráji učinila sopečná aktivita. Země nejdříve vyvrhovala mračna popela a sopečného prachu, který zanesl jezírka a způsobil ekologickou katastrofu. Větší úlomky horniny vytvářely kolem vulkanických center duté kužely, kterými se později dostala na povrch láva. Ta buď přetekla hranu kužele a rozlila se v podobě lávových proudů po okolí, nebo utuhla v centrálním kanálu Sopouchu. Méně odolné horniny byly později odplaveny vodou a vypreparovaný Sopouch se doposud klene jako výrazný vrch nad krajinou. A to je i případ vrchu Šumburg. Tvrdit, že se na Šumburku dalších zhruba 30 milionů let nedělo nic zajímavého, je sice troufalé, ale není to daleko od pravdy. Tedy alespoň nemáme o žádných převratných událostech informace. Proto můžeme přeskočit do roku 1435, kdy se jistý Vilém začal psát s přídomkem z Nového Šumburka. Do toho roku se tedy datuje dostavba hradu, ale Vilém z Nového Šumburka byl prvním z řady majitelů, kteří se nezapsali do historie zrovna pozitivním písmem. A o tom vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A my jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky. Tady je Iveta Bartošová, písnička Léto, za chvíli Argema. Za 2 minuty už bude 8:45. Hezké ráno.

0: James Blunt na Blaníku, teď už Milada Křížová.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Ano, meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu, hezké ráno přeji.
3: Dobré ráno.
0: Jaké počasí nás čeká dnes?
3: Během dne bude polojasno až oblačno, zpočátku právě na severovýchodě, postupně na východě území bude přechodně až zataženo místy s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami a později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia a na jižní Moravě dnes dokonce naměříme až 28.
0: A můžeme se podívat na nový týden, co nás čeká zítra, pozítří a tak dále?
3: Zítra ještě bude slunečno, jasno až polojasno, potom až odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat, teploty ještě budou 23 až 28 stupňů Celsia, ale v úterý už očekáváme přechod studené fronty, zatáhne se obloha, na většině území očekáváme občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky na východě dokonce místy a bude se pozvolna ochlazovat.
0: Takže úterý ochlazování a pondělí tedy nejteplejší den celého týdne.
3: Prozatím to tak vypadá, potom bude přechodně chladněji a oteplovat se bude až o víkendu, ale jenom mírně.
0: Dobrá, děkuji, přeji krásné ráno.
3: Krásnou neděli přeji.
2: Rádio Blaník.
0: A Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan. Jejich písnička Miluju tě a taky Václav Neckář a Lékořice na Blaníku, hezky česky, za chvíli.
4: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
9: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Ty nejoblíbenější, které znáte.
11: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
10: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
11: Ráno od 5 do 6.
10: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
11: Hezky česky na Blaníku.

0: Hegerová, Petr Habka, písnička Levandulová. Tohle Hana Hegerová s Petrem Habkou bylo naprosto úžasné teď, ale věřte tomu nebo ne, malinko jsme si zavzpomínali na Hanu Hegerovou a Petra Habku taky na Konopišti.
1: To nejlepší z Konopiště na rádiu Planík.
0: No, Levandulová sice na Konopišti nezazněla, ale na jednu písničku Hany Hegerové nakonec došlo. Slyšet jste ji mohli a teď se držte. V podání našich dvou kolegů housle vzal do ruky Mirek Tera a zpěvu se ujala moderátorka Veronika Rážová.

0: Přátelé, i to je Blaník.
1: No to má náš programový šéf Dan Rumpík pravdu, i tohle je Blaník. A když už jsme u funkce nejvyšší, tak by mě zajímalo, čí vystoupení si ředitel a náš moderátor Dan Rumpík na koncertu užil osobně nejvíc.
2: Já jsem si užil všechny, bylo by to nespravedlivé, kdybych asi řekl něco jako jiného, ale speciálně musím zmínit Lucku Bílou, bylo to krásné, my jsme navíc tam měli takový speciální moment, že jsme jí předávali zlatou desku k tomu nedávnému jubileu za Rádio Blaník. Jiří Korn byl fantastický, prožil tam svoji premiéru, bylo to krásné, ale vlastně všichni byli úžasní a ještě jednou děkuju všem, kteří se na tom podíleli a všem, kteří tam byli.
1: Dane, my děkujeme tobě a jak vždycky říkáš, koncertů je mnoho, Konopiště jenom jedno.
3: To nejlepší z Konopiště na Rádiu Blaník.
1: Za chvíli Michal David a když jsou doma galeje, tedy další vzpomínka na Konopiště. Teď ale vzpomínka na snowboardiáky. Dan Varta, písnička, která zazněla ve snowboardiácích, písnička On My Head. 3:15, krásnou neděli, hezké ráno vám přejeme s Blaníkem.

0: Michal David a písnička Když jsou doma galeje. Doufám, že při neděli nemáte doma galeje, žádné uklízecí a tak dále, ale každopádně po deváté si u toho můžete pustit Blaník, dál bude hrát hezky česky Jarka Nohavicu, Dokud se zpívá.
1: Tak dokud se zpívá, ještě se neumře.
0: Mimochodem dnešní oslavenec, taky si dáme skupinu Olympic. A dáme víc Olgu Lounovou Memento Mori. Na Blaníku budeme dál hrát hezky česky. Krásnou neděli.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Deštivo je na severu Moravy v Moravskoslezském kraji a zůstane tam oblačno s přehánkami, jinak jižní Morava se může dočkat až 28 stupňů, většinou ale bude od 21 do 26 a tam, kde na zbytku republiky teď po ránu je ještě nějaká oblačnost nebo přehánky, postupně to zmizí a čeká nás velmi pěkná neděle.
3: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí.
4: Tady se vám blíží splátečka a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
11: Zavedení celostátního referenda je nejisté, vláda nemá hlasy. V květnu opět zdražovaly některé stavebniny. Na obloze můžeme spatřit svítící oblaka.
3: Rádio Blaník.
11: Krásné dopoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Vládní koalice má malé šance na prosazení celostátního referenda. Ke změně ústavy potřebuje i podporu části opozičních poslanců. Ti jsou ale k plánovanému návrhu skeptičtí. Aby bylo referendum závazné, minimálně 35% ze všech oprávněných voličů musí hlasovat pro. I v květnu v návaznosti na situaci na Blízkém východě zdražovaly některé typy stavebních materiálů. Ceny rostly třeba u pěnového polystyrenu a izolací. Situace v Perském zálivu ovlivnila ceny stavebních materiálů již v březnu a dubnu. V souvislosti s boji se zdražily plyn, ropa, což se v dřívějších měsících nejvýrazněji propsalo do cen výrobků z plastu, asfaltu, oceli nebo betonu. Zimní stadion Bronzová v Praze funguje i v létě. Díky speciálnímu povrchu se totiž proměnil na místo pro inline bruslení, sportovní kroužky i další pohybové aktivity. Jaká je otevírací doba, řekne mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
12: Provozní doba pro školy je od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin a veřejnost může přijít od pondělí do pátku od 17 do 19 hodin. V sobotu a v neděli je otevřeno od 9 do 12 a večer od 17 do 19 hodin.
11: Děti od 6 do 15 let mají vstup za 35 korun, dospělí za 65. Začíná sezóna takzvaných nočních svíčků. svítících oblak. Nad Českem se mohou objevovat v severním obzoru za soumraku a při rozbřesku. Sezóna jejich výskytu vrcholí v době okolo letního slunovratu, který letos připadá na neděli 21. června. Ke sledování úkazů není zapotřebí žádná speciální technika a spatřit je můžeme pouhým okem. Tolik zprávy a u mikrofonu je zpátky Jirka.
0: Díky, těšíme se 21. června, zároveň začne léto.
2: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
0: Teď máme stále ještě jaro, za minutu 9. hodina neděle 7. června a dáme si svařák. My jsme si otevřeli okno, možná vám je taky chladno jako nám, tak svařák právě teď a za chvíli Iva Lecká a dobré rady do zahrady. Iva se podívá na to, když si chystáte novou terasu na zahradu nebo dokonce bazén, na co byste neměli zapomenout. Tak za pár minut, hezké ráno.

0: Jimmy Cliff.
1: Na Blaníku krásnou neděli, dnešní dobré rady do zahrady a Iva Lecka.
2: Rádio Blaník uvádí
3: Dobré rady do zahrady.
4: Krásný dobrý den. Při plánování terasy nebo okolí bazénu hraje výběr správné dlažby klíčovou roli. Nestačí, aby dobře vypadala, musí být také bezpečná, praktická a snadno udržovatelná. Na co se dnes zákazníci zaměřují nejvíc? Podle Daniela Křížka z Detonu dnes lidé při výběru dlažby přemýšlejí mnohem komplexněji než dřív. Zajímají je nejen barvy a design, ale také komfort při chůzi, protiskluzové vlastnosti nebo snadná údržba. Velkou roli hraje i propojení venkovního prostoru s interiérem domu. Oblíbené jsou proto přírodní a pastelové odstíny, například světle šedá, béžová nebo imitace kamene. Mezi nejžádanější produkty společnosti Deton patří dlažba Premier, která kombinuje moderní vzhled s vysokou odolností a snadnou omyvatelností. Zákazníci oceňují také její jemně strukturovaný povrch, který je příjemný na dotek a zároveň bezpečný i v okolí bazénu. Pozornost si zaslouží také dlažba Excellent, která nabízí široké možnosti kombinací různých formátů a hodí se jak pro novostavby, tak rekonstrukce. Mezi novinkami pak zaujmou produkty Komodo a Modern Light. Zatímco Komodo osloví milovníky přírodního vzhledu a pohodlí, Modern Light vychází vstříc současným trendům minimalistické architektury a pohledového betonu. Při výběru je důležité myslet také na orientaci terasy a intenzitu slunečního záření. U nezastřešených ploch mohou být tmavé odstíny během léta výrazně rozpálené, což snižuje komfort při chůzi na boso. Kompletní nabídku dlažeb, bazénových lemů i inspiraci pro vlastní projekt najdete na webu společnosti Diton, diton.cz.
3: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.
1: A teď už Olympik a dej mi víc své lásky. Za minutu 9:45, krásnou neděli, hezké ráno.

0: Marcela Holanová s písničkou Jestli je na nebi Bůh. Dneska nás čeká velmi pěkná neděle, no ale příští týden před víkendem se má zase trošku vyjasnit. Od úterý to proprší, ale v pátek bude nádherně. A já si myslím, že krásně bude hlavně v Havířově, protože tam dorazí Olga Lounová na první náš letní blanický koncert. Co všechno uvidíte a jak se na něj dostanete zadarmo, o tom víc za chvíli.
1: Víc nebo míň?
2: Typněte si a vyhrajte poukaz na záhon. Vyvýšený záhon.
1: Máme pro vás poukaz na 5000 korun.
2: A k tomu slevu v Můj Karoten.cz pro všechny.
1: Víc nebo míň?
2: Už od zítřka u nás na Blaníku.
3: Vyvýšené záhony, které postavíte raz dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
4: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte pro Emzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
14: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
15: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Kolony, objížďky, uzavírky.
1: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: užívat svět.
1: Olga Lounová, písnička Memento Mori, písnička, která zazněla na Konopišti a zcela určitě v pátek zazní taky v Havířově, protože tam bude náš první letošní letní koncert Rádia Blaník. Na letní koncerty stačí dorazit, nemusíte si sebou brát peníze na vstupenku, protože vstupné je zdarma. Kromě Olgy Lounové vystoupí taky Janek Ledecký, Petr Kolář a blanická kapela Náměstí Republiky Havířov. Už v pátek, bude to 12. června, od 5:30.

0: se tam sejdeme a užijeme si letní koncert Rádia Blaník.
1: Pohodové České rádio.
0: No a kousek od Havířova je Ostrava. V Ostravě se narodil Jarek Nohavica a ten dnes slaví 73. narozeniny. Přejeme všechno nejlepší a tady je písnička.

Za 5 minut bude 10, přeji krásnou neděli. Po 10. hodině hned po zprávách Michal Tučný. Taky skupina Slza a Doticha.

0: žádné, kdo ví jestli, ale zcela určitě Blaník bude dál hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Na většině území nás čeká krásná neděle po ranních mracích, jako by se slehla v Čechách zem. No a na Moravě a ve Slezsku, tam je to malinko jiné, hlavně ve Slezsku, tam zůstane oblačno většinou po zbytek dne, ještě se objeví sem tam nějaká přehánka. Teploměr má vystoupat až na 26 stupňů a jižní Morava se může těšit na 28.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Tak co na to říkáš, Baru?
6: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
5: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Skonto na byte.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
9: CZ.
13: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
14: Prezident Petr Pavel dorazí na vládu. Vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Cyklotrasa po dráze u Horního Slavkova se prodlouží. Pěkné dopoledne, jsou tady zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude zítra jednat vláda Andreje Babiše. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš v pátek řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit NATO se z původně plánovaného 8. června posouvá o 2 týdny, tedy na 22. června. Silný vítr dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Spodní úsek lanovky Spece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstal v provozu. Odpoledne by se situace mohla změnit. Aktuální informace najdou turisté na webu lanovky. Správa železnic v létě zakonzervuje další nepoužívaný úsek železniční trati. Konkrétně v Horním Slavkově na Sokolovsku. Úsek dlouhý zhruba 1,5 kilometru bude sloužit jako cyklotrasa a propojí Horní Slavkov a Kounici. Naváže tak na loni otevřenou cyklotrasu z Lokte. Dnes začíná v Městském muzeu Žamberk výstava Zahradbami středověku. Uvnitř budovy vznikne hrad a hradní nádvoří. Návštěvníci se seznámí se středověkou a hradní kulturou Orlických hor a Podhůří. Expozice zaplní velkou část budovy a je určena především pro dětské návštěvníky. Pokračuje ředitel muzea Jindřich Žák.
15: Ta výstava je roztažená prakticky po celém muzeu, začíná už přízemí ve stálé expozici, kde návštěvníci uvidí vozovou hradbu a válečného koně. Na oboje si můžou sednout, mohou si vyzkoušet zbraně i zbroj. Poté projdou první hradební bránou, za kterou je postavená zbrojnice s kovárnou a s razírnou mincí.
14: Výstava je doplněna edukačními programy, potrvá do konce letních prázdnin. Ze zpráv je to ode mě vše, krásný poslech a teď už je tu s vámi Jirka.
0: Děkuji a přejeme hezkou neděli. Je 10.
1: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
0: A po desáté dopolední zase, jak jste zvyklí v neděli, roztočíme slavné desky a budou zase hezky česky. Teď ale na úvod Michal Tučný a Prodavač a taky skupina Kabát. Mějte krásné dopoledne. Radio Blaník. Pojďte všichni na ní spozit.

0: Skupina Kabát a písnička Kdo ví jestli? 10 hodin a 11 minut, pojďme na slavné desky.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: A pro tu dnešní slavnou desku si sáhneme až do Nizozemska. Nizozemská zpěvačka Linda Williams v roce 1981 na Eurovizi zpívala písničku Het is een Wonder, což znamená v překladu Je to zázrak. Musel jsem si to najít, než bych uměl nizozemsky. Ale písnička se stala rázem velmi slavnou díky své české verzi i tady u nás v Československu. No, rok 81 a pojďme na ten originál.
1: Slavné desky hezky česky na Rádiu Blaník.
0: Mimochodem, v Eurovizi v konkurenci 20 soutěžících skončila nizozemská zpěvačka s touto písničkou na 9. místě, Linda Williams. 800 109 109, pokud s námi chcete soutěžit, a já tu písničku takhle vezmu a dám celou znova, abychom do toho nepovídali a měli to hezky celé. Takže ještě jednou 800 109 109 a tady je ten originál.

0: Já bych řekl, že to dnes nebude nic těžkého. 800 109 109.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Ale třeba mě překvapí někdo. Tak, Rádio Blaník, dobrý den vám přeju, hezkou neděli.
2: Hezkou neděli, tady je Václav Spardovic. Písnička Janka Zagorová a název je Potřenější větší.
0: No vidíte to, tak uvidíme, jestli se shodneme s někým. Já si k vám ještě někoho záměrně přidám, vydržte. Uvidíme, kdo pak bude na lince dál. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Zuzka z Prahy. Já si myslím, že to zpívala Janka Zagorová.
0: A písničku název?
3: Už nejsem, teď si nevzpomenu úplně ten
0: název. Víte, kdo poradí? Posluchač z Pardubic. Jak jste to říkal? Jo.
2: Proč nejsi větší?
0: Proč nejsi větší?
3: Ano, no ano! Přesně tak.
0: Tak oběma vám velmi gratuluji do Pardubic i do Prahy. Vám přeji krásnou neděli. Jak máte v Pardubicích?
2: Krásně, svítí sluníčko.
0: A v Praze taky?
3: V Praze taky, krásně.
0: No tak paráda. Tak si to užijte oba dva, ano?
2: Pro mě je to dneska obrovský úspěch, protože včera jsem se taky dovolal.
0: Jo, tak máte takhle double. Dobrá. Mějte se oba dva krásně, uživejte víkend taky. Slunečný. Naschranou.
3: Taky, naschranou.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.
0: No vidíte, já to říkal, že to nebude nic těžkého. Rok 83. Do dvou let jsme se dočkali české verze této písničky Proč nejsi větší a Hana Zagorová.

0: Bude pátek, to je pravda. A v pátek nás čeká letní koncert Rádia Blaník. Sejdeme se v Havířově a bude tam Petr Kolář. Jednou nebe zavolá, díky vám, taky naše zvíří. Ano, náměstí Republiky, pátek 12. června od 16:30. Petr Kolář za chvíli s písničkou Jednou nebe zavolá tady u nás na Blaníku, tak si na to počkejte. Hrát budeme dál hezky česky.
1: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.pragueboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
4: Počkej, v čí pr...
3: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
4: To zní hustě. Kde to je?
5: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.

0: Petr Kolář, jedna z našich hvězd na konopišti.
1: To nejlepší z konopiště na rádiu Planet.
0: A písnička Jednou nebe zavolá, tu jsme si mohli poslechnout taky na konopišti právě v sobotu naživo.

0: No prostě Petr Kolář, ten má hlas jako zvon, ale ještě by mě zajímalo, co nám popřál k těm našim 27. narozeninám.
1: Já minimálně dalších 25 let, no, posluchače a samozřejmě dobrou muziku a já si myslím, že takovýhle věrný posluchače má málo.
0: No to je pravda. No a Petra Koláře můžete potkat ještě na letním koncertě, který bude právě v Havířově v pátek. Tam dorazí Petr Kolář. No a ještě podotknu, že na koncertech můžete vidět taky občas Jakuba Smolíka, ale na tom Konopišti to je téměř jistota. A také nám Jakub Smolík popřál.
2: Já bych vám popřál, abyste měli takovou pozici na tom trhu, jako máte doteďka, aby přibývalo víc posluchačů, víc lidí, kteří vás mají rádi a aby jste furt drželi ten trend, že české písničky jsou lepší.
0: Tak moc děkujeme.
3: To nejlepší z Konopiště na rádiu Blaník.
0: Jsou lepší, Jakube Smolíku. No a když tedy Jakub Smolík byl taky naší hvězdou Konopiště, tak tady je od něj vzpomínka na Blaník.

0: Scott McKenzie a jeho písnička San Francisco, teď v neděli na Blaníku. Krásné dopoledne, po 11. hodině Iveta Bartošová a Tichá píseň. A taky Karel Gott.
1: Kde pak ty ptáčku hnízdo má?
0: Nebo Věra Špinarová.
2: Já ti řeknu jen
0: Kouzlo bílejch čar, těšte se, hned jakmile skončí víkendové tipy, tak pustíme Věru Špinarovou, teď ještě počasí.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Dnes bude na většině území hezký den, říká meteoroložka Milada Křížová.
5: Během dne bude polojasno až oblačno, postupně na východě území bude přechodně až zataženo, místy s přeháňkami, ojedněle i s bouřkami a později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia a na jižní Moravě dnes dokonce naměříme až 28.
0: No a zítřek bude taky plný sluníčka, k večeru se pak od západu přiženou nějaké mraky a s nimi i déšť nebo přehánka, ale během dne zítra vystoupají teploty až na 28 stupňů.
3: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy.
4: Rádio
7: krásné dopoledne. Už po 44. se konají kladenské dvorky. Letošním tématem je rovnováha. Otevřené jsou desítky dvorků a netradičních prostor v podprůhonu, které se proměnily v galerie pod širým nebem. Těšit se můžete nejen na výstavy, ale taky na koncerty, divadla i slam poetry. Do druhého dne vyjel pradědečkův traktor Národního zemědělského muzea v Čáslavi. V areálu uvidíte řadu historických strojů v chodu. Nechybí ani oblíbené disciplíny pro návštěvníky jako jízdy zručnosti. Jsou tu taky tradiční trhy, ukázky řemesel a dílny pro děti. Akce potrvá do 5 hodin. Na tento víkend připadla evropská akce Setkání v zahradách. Vůbec nejvíc zahrad a parků je otevřených ve Francii. U nás svou krásu ukazují zahrady pod Pražským hradem. Prohlídka bez průvodce je časově neomezená. Toulat se tu můžete až do 7 hodin večer. To byly víkendové tipy. Tereza Musilová, Radio Blaník.
8: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
9: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
10: Egypt je jednou z nejoblíbenějších destinací. Dovolenou zde můžete trávit mnoha způsoby. Hotelové rezorty s bohatým all-inclusive programem vybízejí k příjemnému lenošení a relaxaci. Rudé moře v Marsa Alam a Hurgádě zaručí krásnou podívanou pod hladinou. U Středozemního moře v Marsa Matru očekávejte nekonečné bílé pláže a průzračně tyrkysové moře jako v Karibiku. Pokud jste nadšenci historie, tak Káhira, Luxor nebo Alexandria jsou jednoduše dosažitelné cíle. No a suvenýry si můžete přivést z místního tržiště, kde se ukáže, jak umíte smlouvat. Využijte naši letní last minute nabídku a vyberte si let z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Na dovolenou můžete odletět kterýkoliv den.
9: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
11: Hausbrand Café, per favore?
12: Sí, signora.
11: I v malém šálku lze dělat velké umění.
13: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
14: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Skonto nábytek.
16: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
17: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
18: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
19: Jirka Frélich
20: na rádiu Blaník.
0: Krásnou neděli, za minutu bude 11, no a svátek dnes slaví každá Iveta. Milé dámy, milé Ivety, my vám přejeme všechno nejlepší. Za chvíli i písnička Ivety Bartošové, Tichá píseň. No ale teď Věra Špinarová a Kouzlo bílejch čar. Hrajeme si hezky česky. Rádio.

0: Tom Jones právě dnes na Blaníku dohrál, teď krátce po 11. hodině. No a představte si, že svoje narozeniny má dnes Sir Thomas John Woodward. Asi vám to nic neříká, já vám to řeknu ještě jednou, je to Tom Jones. To je totiž jeho umělecké jméno a to, co jsem řekl předtím, to je jeho skutečné jméno. Narodil se 7. června roku 1940 ve Walesu. Asi nás tento rodák ze Spojeného království neslyší, ale kdyby náhodou, tak přejeme všechno nejlepší. K 86. narozeninám Tom Jones není jediný, kdo by dneska mohl slavit, protože i jedna skvělá herečka by dnes měla svoje narozeniny.
1: Ty se máš, Rozárko. Lítáš si, kde chceš a já nesmím ani za humna.
0: Tak poznali jste? Ano, Libuška Šafránková taky je narozena 7. června roku 1953. Zemřela ale krátce po svých narozeninách 9. června roku 2021 ve věku 68 let. Libuška Šafránková, hvězda našich filmů, se stala hvězdou už ve velmi malém věku. I když se narodila do rodiny kantorů, její tatínek učil na základní škole a maminka na oděvní průmyslovce, po stopách svých rodičů se nevydala a učila děti. Jako dítě ale sama ráda recitovala a velmi jí to šlo. No a v roce 2013 na ní vzpomínala Helena Rohanová, žena, která ji objevila pro televizní kameru. Tehdy jí bylo 16 let a zahrála si v Babičce svoji skvělou roli. A takhle na ní vzpomínala právě Helena Rohanová, tehdy velmi mladá pomocná režisérka.
2: Prošla jsem v různých městech, různé školy, lidušky, ochotníky. A teď vidím v bledě modrých upletových šatech krásnou holku a říkala jsem si, tak tohle je přesně to, co potřebujeme.
0: No a tak objevili Libušku Šafránkovou, no a pak už to šlo. Tři oříšky pro Popelku a všechny ty krásné role, jak utopit doktora Mráčka a tak dále a tak dále. Vzpomínka na Libušku Šafránkovou ze Třech oříšků pro Popelku, písnička Karla Gotta.

0: Michal Hruza, písnička Bílá velryba. My celý tento víkend vzpomínáme na Konopiště, které bylo před týdnem v sobotu. Byl to velký zážitek, vystoupil taky Jiří Korn. Pokud se podíváte na facebookové stránky Rádia Blaník, tak si najdete video, kde je právě Jiří Korn. Teď jsem se díval, to mě motivuje k tomu, abych vybral písničku Jiřího Korna. Windsurfing. A pustíme si písničku za chvíli a taky přidáme Lucku Vondráčkovou. Hrajeme si hezky česky.
1: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
2: Tak hurá na Vysočinu.
1: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
2: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
1: Skály a vyhlídky, co berou dech.
2: Rybníky, jezera i koupaliště.
1: Aktivní zábava i adrenalin.
2: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
1: Vysočina má co nabídnout.
2: Stačí si jen vybrat.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
7: Půjdeme na Sněžku?
8: Já se hlavně na kolo.
9: A co ta herní krajina?
7: Jo! A taky chceme na Bobovku.
8: Babovku, babovku, babovku.
9: To nemůžem dneska všechno stihnout.
10: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
11: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
12: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Un, dos, tres!
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!
15: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Jiří Korn a písnička Windsurfing. Ano, Jiří Korn byl taky na konopišti.
1: To nejlepší z konopiště na rádiu Planet.
0: No a kdo tam byl, tak to zažil. Jiří Korn zpíval na konopišti úplně poprvé a Windsurfing nemohl chybět, i když trošku v tvrdším provedení.

No prostě bylo to úžasné. Kdo to viděl na vlastní oči, tak pochopí. Jiří Korn u toho ještě neskutečně tančil, prostě bylo to neuvěřitelné. Rovnat se mu mohla snad jenom Lucie Bílá. Tedy je na Konopišti závěr písničky Dobrý kafe úplně nejkrásnější z toho vystoupení Lucie Bílé. Já si myslím, to se mě osobně moc líbilo a věřím, že i vám. Tak takhle to znělo na Konopišti od Lucky.

0: přebít.
1: Bylo to nádherné, krásný potlesk a ještě k tomu ty zpěvačky, jak tomu dodávali ty vokály tu sílu. No to byl prostě zážitek. Tak tady je dobré kafe úplně celé, trošku tedy jinak z CDčka, ale prostě Lucka Bílá.
2: To nejlepší z Konopiště na Rádiu Blaník.
1: Další z ohlédnutí za našimi 27. narozeninami, které jsme oslavili před týdnem na Konopišti.

0: Písnička To tehdy padal déšť. Na Konopišti nám nepršelo a dnes kromě Moravskoslezského kraje pršet taky nemá, počasí za chvíli. No a po 12. na Blaníku jenom a jenom české písničky a navíc ty aktuálně nejhranější v české desítce s Petrem Slívou a do té aktuální české desítky patří Tereza Mašková a Hořko Sladký Valčík. Jelen všude zdejší. Ptáš se mraku, kterou cestou se dá. Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si. Musím se nadechnout, že je to tak správně, se neumím loučit, ještě tu. Česká desítka, přehled nejhranějších písniček v českých, moravských a slezských rádích s Petrem Slívou, ale hlavně celou hodinu jenom hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Dnes bude krásně slunečno, kromě severní Moravy, kde se udrží mraky a občas se objeví i přeháňka, takže počítejte, že v Moravskoslezském kraji to bude trošku jinak, ale každopádně jih Moravy se může těšit třeba na 28 stupňů Celsia a skoro samé sluníčko, jinak teploměr vystoupá ve zbytku naší země na 21 až 26 stupňů. Jak to bude zítra, to už ví meteoroložka Milada Křížová.
2: Zítra ještě bude slunečno, jasno až polojasno, potom až odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat, teploty ještě budou 23 až 28 stupňů Celsia, ale v úterý už očekáváme přechod studené fronty, zatáhne se obloha, na většině území očekáváme občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky na východě dokonce místy a bude se pozvolna ochlazovat.
0: Tak jak mi potvrdila taky Milada Křížová, zítřek bude asi nejteplejším dnem celého týdne.
2: Prozatím to tak vypadá, potom bude přechodně chladněji a oteplovat se bude až o víkendu. Ale jenom mírně.
0: Tak těšíme se na víkend.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio Blaník.
4: Krásné poledne. V pražské Tróji se jedním krokem dostanete do dalekého Japonska. Stačí vejít do tamní botanické zahrady. Začal tam totiž festival bonsají a japonské kultury. Bonsají je vystavených přes stovku. V ornamentální zahradě se navíc můžete těšit na tradiční čajový obřad. Ukázky bojových umění, kaligrafii, ikebanu i tematické občerstvení. Trojská botanická zahrada je otevřená až do 7 večer. Do minulosti se vrátí návštěvníci vlastivědného muzea Jesenice. K vidění je tam výstava Jak jsme si hráli, která připomíná hračky z 60. až 80. let minulého století. Vystavené jsou různé stavebnice, autodráhy a vláčky. Panenky od malých plaváčků po velké chodičky, nechybí pokojíčky s nábytkem a taky ilustrované knížky nebo oblíbené společenské hry. Muzeum je dneska otevřené mezi 1 a 5 odpoledne. Tolik víkendové tipy. Tereza Musilová, Radio Blaník.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Tak děti, pojďte domů!
9: Ale my jsme doma tady!
10: A je nám tu dobře!
11: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte!
12: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running!
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
10: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
16: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
17: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
18: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

0: Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. A přicházím s nabídkou hudebního menu, které obsahuje jenom to nejlepší, co se v uplynulém týdnu v éteru uvařilo. Podávat se v té následující hodině budou ty nejhranější české písničky v rádiích za poslední týden. Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI nám to zase všechno spočítala a seřadila do žebříčku, ze kterého od minula nikdo nevypadnul. Ale přesunů jsme tady měli až. Teda zrovna 10. místa se to netýká. Tam je stejně jako před týdnem Marek ztracený se svou modlitbou za pátek. A pokud posloucháte páteční premiéru České desítky, tak už víte, že jeho modlitba byla vyslyšena. A pokud posloucháte nedělní reprízu České desítky, nebojte, pátek tady bude zase co nevidět. Marek se připravuje na svůj srpnový koncert na Letné a možná by to chtělo i nějakou modlitbu za dobré počasí. Nám to před týdnem na Konopišti vyšlo na jedničku. Tak teď už to 10. místo, modlitba za pátek a Marek ztracený.
1: Česká desítka na rádiu Blaník, místo 10.

0: Kame.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
3: Drahokam je od Miraj na 9. místě České desítky a po 28 týdnech v žebříčku. Když budete chvilku pátrat na YouTube, tak narazíte i na akustickou verzi této písničky, kterou Miraj natočili na nejvyšší hoře Beskyd, na Lysé hoře, kde jsou ostatní jako doma, už tam i koncertovali a mám takový pocit, že Miraj sám si tam pomyslně obden vyběhne, i když teď má asi jiné starosti, protože se stal novopečeným tátou. Tak třeba za pár měsíců i s dětskou krosničkou nebo s kočárkem, co? Kateřina Marie Tichá je zase pro změnu v jednom ohni. Ostatně jako většina muzikantů a zpěváků před létem, protože léto to je období festivalů a letních koncertů a těch má Kateřina naplánovaných opravdu požehnaně. Stačí se podívat na její stránky. A když jsem říkal, že je v jednom ohni, tak tady je potvrzení, protože písnička Plamen, kterou natočila se skupinou Benjis, plane v české desítce už 112. týden a momentálně je to 8. nejhranější česká písnička v éteru.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
0: Další ženský hlas v české desítce. Tento patří Tereze Maškové. To byl její hořkosladký valčík z Terezina nejnovějšího alba Nebudu sedět v koutě a rovný kulatý 20. týden v české desítce. Terka si v posledních dnech užívala romantickou Paříž a posílala odtamtud fotky na sociální sítě, takže fanoušci a faninky mohli být s ní a pomoct jí třeba vypořádat se s tím obřím kruasanem, který má na jedné z fotek. A kromě jiného sbírala Terka taky síly na podzimní koncerty v rámci turné s takovým podivným názvem Naposledy před. Před čím? No jisté je, že my jsme teď před prvním pohledem zpátky.
2: Česká desítka, pohled zpátky.
0: A ten nás zavede do roku 2015. Skupina Krištof vydává album Srdce být, pojmenované po jedné z písní na něm. A tu píseň pouští do éteru jako single. A nevede si špatně. 9 týdnů je to nejhranější česká písnička v éteru.
2: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.
2: Pohled.

0: Tak to byl dnešní první pohled zpátky. Krištof a Srdcebít, písnička, která byla v roce 2015 9 týdnů nejhranější českou písničkou v rádiích. A za chvíli zase zpátky do přítomnosti.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
3: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Půjdeme na Sněžku?
9: Já se hlavně na kolo.
10: A co ta herní krajina?
8: Jo, a taky chceme na Bobovku.
9: Babovku, babovku, babovku.
10: To nemůžem dneska všechno stihnout.
11: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
12: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
13: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondy.eu/pomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
14: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.

0: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.
2: Fotky z našich akcí,
3: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
2: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku a v ní 10 nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. Je mezi nimi i Puberťák. To je název písničky od Xindla X, která se v České desítce drží slušných 38 týdnů a 11krát žebříček i vyhrála. Uplynulý víkend jste mohli na Ondru Látka narazit na pražském festivalu Mezi ploty v areálu Bohnické léčebny, no a přes léto třeba na Hradech, anebo 18. srpna na jeho narozeninovém koncertu v pražských Riegerových sadech. Tak teď už Xindl X, Puberťák a 6. místo České desítky.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Desítka. Na rádiu Blaník.
1: Všude zdejší a Jelen v České desítce na Blaníku. Písnička, kterou už asi není potřeba představovat, protože se v žebříčku drží 72. týden. Za sebou má i 16 vítězství a vůbec to Jelenům klape. A co chystají na prázdniny? I o tom jsem si nedávno povídal s Jindrou Polákem.
2: My si říkali, že vlastně už nám chybí za tu půlroční pauzu to setkávání s fanoučkama a to hraní samozřejmě. A taky jsme se trošku rozhodli, že vlastně bychom mohli přivést trošku té naší podzemní O2 arény lidem, kteří se tam nedostali. Takže to je takový náš plán na tohle léto.
1: No, co všechno bude v rámci Jelen Festu? Budete tam jenom vy nebo máte hosty?
2: Máme i hosty, vlastně celý je to plánovaný jako taková rodinná akce. Hodně jsme cílili i na děti, protože těch je mezi našimi fanoušky opravdu velký početní zastoupení. Tak jsme si říkali, že chceme udělat něco, kde opravdu by se na ty děti dostalo a bylo by to zároveň samozřejmě pro celou rodinu.
1: Tak to byla Jelení chvilka v České desítce a teď pro změnu chvilka pro skupinu Opět a Radeček a písnička Všechno je v pořádku, ke které vydali kluci v květnu taky videoklip. Ten vznikal během koncertu v pražské hale O2 Univerzum, kde kapela představila spojení s orchestrem i takovou velkou vizuální show. A teď už míří do té velké O2 arény, kde v podobném složení, ale pro více diváků zahrají 26. února 2028, takže ne příští rok, ale až ten další. Už takhle hodně dopředu se plánují koncerty. No a ta písnička, o které jsem mluvil, je v tomto týdnu čtvrtou nejhranější českou písničkou v éteru.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo čtvrté.

0: Písnička na rádiu Blaník.
1: Bramborová medaile, tentokrát pro skupinu Opět a Radeček a písničku Všechno je v pořádku. A my se podíváme na druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Nebe, písnička od Anika, která ji v roce 1999 vynesla do nebe a odstartovala kariéru naplno. Ne, že by předtím nic nenatočila, ale až Nebe udělalo ten zásadní průlom a rádia začala hrát Anuka ve velkém. Pak se to zhodnotilo ještě na předávání cen Anděl, které, pokud mě teda paměť neklape, tehdy moderovali Michal Horáček a Lucie Bílá, a Anaka, která si šla pro cenu, tak ji samým štěstím na pódiu ruplo ramínko od spodního prádla. Nevím, proč si pamatuju zrovna tuhle malichernost, ale možná to bylo úplně jinak. V každém případě Nebe je hitem dodnes. Tak tam moderovali Michal Horáček a Lucie Bílá, a Anaka, která si šla pro cenu, tak ji samým štěstím na pódiu ruplo ramínko od spodního prádla. Nevím, proč si pamatuju zrovna tuhle malichernost, ale možná to bylo úplně jinak. V každém případě Nebe je hitem dodnes. Tak tady je ten dnešní druhý

0: To byl dnešní druhý pohled zpátky a písnička Nebe od Anika, která si v roce 1999 nejenom že vysloužila anděla, ale taky byla několik týdnů nejhranější českou písničkou v éteru. A teď už ke stupňům vítězů. UDG letí, teda odlétá. Odletělo z 5. místa a zamířilo k nebesům a s písničkou Odlétáš se usadilo na 3. místě. Na to, že UDG se nikdy neobjevili v první desítce nejhranějších českých písniček, a to mají za sebou pěkných pár let existence, tak teď už 5. týden úspěšně bojují právě s touto písničkou. Je to poměrně velké překvapení. Tak tady je ta bronzová příčka.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo

0: Stříbrná příčka české desítky a na ní stejná písnička jako před týdnem, Selhání od Činasky. Jo, věděli jste, že Franta Táborský z Činasky má piloťák? Tak se mrkněte na facebookovou stránku kapely, jak mu to jde. S Michalem Malátným se zaletěli třeba podívat na místa, kde budou letos v létě hrát. A je to v hudebním světě vlastně další pilot, protože piloťák má i Miraj. No a nám už zbývá jenom první příčka a přední rekapitulace. Modlitba za pátek a Marek ztracený, tak to vypadá na 10. místě. Drahokamy od Miraj se tentokrát umístili na místě 9. Cítě jen pro dnešek, buď moje odměna. A Plamen Kateřiny Marie Tiché a skupiny Benjis je 8. Sedmou nejhranější českou písničkou v éteru je Hořkosladký valčík od Terezy Maškové. A na 6. místě je pro změnu Puberťák od Sidlaj. Všude zdejší je Jelen, v tomto případě teda je zdejší hlavně na 5. místě české desítky. Bramborovou příčku tentokrát obsadila skupina Opět a Radeček s písničkou Všechno je v pořádku. Bronzový jsou UDG a Odlétáš. Stříbro stejně jako před týdnem berou Činasky za písničku Selhání.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: A jdeme si pro zlato. Když se před několika dny na Václavském náměstí, v té spodní části, na Mostku, objevila mladičká baskerka a začala zpívat s kytarou písničku od Evy Farné, tak Eva byla poblíž. Jestli to byla náhoda, nebo jestli to bylo aranžované, nechme marketingovému týmu. V každém případě se povedlo udělat virální video, kde si Eva zaspívala na ulici před očima nic netušících kolemjdoucích a video si od té doby žije vlastním životem. A vlastním životem si žije taky její duet s Mirajem s názvem Vzpomeneš si, který je už po 8. nejhranější českou písničkou v éteru.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo

0: Osmé vítězství pro duet Evy Farné a Miraje s názvem Vzpomeneš si? No a příští týden, no příští víkend, budeme Evě držet palce na těch jejich životních koncertech v pražském Edenu. A to je z dnešní české desítky vše. Slyšeli jste všech 10 českých písniček, které byly nejhranějšími v éteru v uplynulém týdnu, a u české desítky se potkáme zase za týden v premiéře v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Děkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka čerpá, a v tuto chvíli už předávám slovo kolegům. Petr Slíva se loučí a zůstaňte s Blaníkem.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: A Jirka Frelich přeje krásné odpoledne po české desítce. Slíbím po 13. hodině třeba Ivetu Bartošovou a tuto písničku. Juanita a pak taky Michal David. A skupina Slza. Na Blaníku dál budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Jaké bude dnešní odpoledne, ví meteoroložka Milada Křížová.
3: Během dne bude polojasno až oblačno, postupně na východě území bude přechodně až zataženo, místy s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami, a později odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 21 až 26 stupňů Celsia a na jižní Moravě dnes dokonce naměříme až 28.
2: No a zítra bude ještě tepleji, většinou jasno, a teploměr má vystoupat na 23 až 28 stupňů, v noci se ochladí na 8, no ale po pondělku přijdou od západu srážky a teploty to srazí dolů taky. Zatímco v úterý až 28, tak třeba ve středu maximálně 19. Mírně se oteplí k víkendu.
1: Jsme Blaník. Pohodové rádio.

pohodové odpoledne. Na jedinečný den plný chutí láká Brandýs nad Labem. Na Masarykově náměstí za hodinu začne Tasty Street Food Festival. Speciality z celého světa doplní sportovní a pohybové aktivity pro celou rodinu a taky program pro děti. Dodám, že vstupné je zdarma. Praha zve na rodinný den hlavního města. Program začíná v těchto chvílích na Holešovickém výstavišti a nabídne hudbu, divadlo, sportovní i tvořivé aktivity, inspiraci pro trávení volného času a taky bohatou gastrozónu a pouťové atrakce. Za návštěvu určitě stojí 18-metrová mobilní raketa s virtuální realitou. Rodinný den potrvá až do 7 večer. Sezóna pivoněk je v plném proudu a v Táboře se koná výstava těchto květin. Najdete ji v botanické zahradě při vyšší odborné a střední zemědělské škole. K vidění je několik desítek druhů řezaných pivoněk. Obdivovat je můžete do 5 odpoledne. Tolik víkendové tipy. Tereza Musilová, Radio Blaník.

před 13. hodinou přeji krásný poslech Blaníku. Před námi je Slza a Lhůta Záruční a pak Slováci No Name Žili a taky Michal David. Jak Slováci No Name, tak Michal David s námi byli na Konopišti a my tento víkend se vracíme k tomu nejlepšímu z Konopiště. Tak za pár minut, tady je slibovaná Slza.

0: tak žili. Tak toto začalo na Konopišti v sobotu před týdnem. Ozvali se Slováci No Name s touto písničkou.
1: To nejlepší z Konopiště na rádiu Planík.
0: No a žili, prostě nemohli chybět, když No Name. Kluci byli jako vždycky naprosto úžasní.

0: to skvělé a kdo to viděl, tak může potvrdit, že Igor umí i neskutečně tančit, no a doslova Konopiště ovládl a pak se přesunul do studia. No a ovládl i éter.
1: A ty lidi, ty jsou výjimeční, co ty blanici.
2: Byli výborní a teraz počas toho, kým zachystám na rozhovor, tak jsme ještě nějak podpisali fotky a kde jsou plný energie, plný dojmov. My jsme radi, lebo onoho času nám Karel Godor hovoril, že můžeš být nejlepší zpěvák, muzikant, autor, čo chceš, ale keď sa nenájde nikto, kto ti dá šancu, aby to ľudia spoznali, tak je to zbytočné. A Rádio Blaník nám tu šancu dal, preto sa sem radi a vraciame.
0: Úžasné a proto taky slíbe byl Igor Tymko, že na Konopišti nebyli naposled, tak se budeme těšit zase někdy příště.
3: To nejlepší z Konopiště na Rádiu Blaník.
0: Dál vzpomínáme na Konopiště, které bylo v sobotu před týdnem oslava 27. narozenin Rádia Blaník a když začátek Konopiště se Slováky No Name, tak na konci, víte, kdo byl na konci? Vy to víte, určitě. Michal David a zazněla i tato písnička.

0: Aneta Langerová, písnička Skvělý nápad. Je tady víkend, kdy se vracíme k tomu nejlepšímu z konopiště. Konopiště před týdnem, ale zároveň taky mám nápad. Já vám taky řeknu, co nás čeká. Konopiště vystřídají letní koncerty Rádia Blaník a začínáme už v pátek a bude tam Janek.
1: Noci jsou krátký a ty pěkná.
0: Janek Ledecký dorazí na náš první letní koncert Rádia Blaník. Bude to v pátek a to už bude 12. června v Havířově, náměstí Republiky. Od 16:30 začínáme. Janek Ledecký, Olga Lounová, Petr Kolář a co dalšího, to uslyšíte za chvíli, stejně jako písničku Janka Ledeckého. Dál hrajeme hezky česky.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babovku, Babovku, Babovku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
10: Počkej, v čí pr...
9: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
10: To zní hustě.
9: Kde to je?
11: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
12: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragueboats.cz.
13: Už vím.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
16: Které znáte.
17: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
16: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
17: Ráno od 5 do 6.
16: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
17: Hezky česky na Blaníku.
16: Rádio Blaník.
18: Kolony, objížďky, uzavírky.
19: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: Janek Ledecký a písnička Pěkná, pěkná, pěkná. Myslím si, že pěkný, pěkný, pěkný bude i letní koncert Rádia Blaník v Havířově na náměstí Republiky. Všechno to odstartujeme o 16:30 v pátek 12.6. Tak se těšte. Janek Ledecký bude na místě, taky Olga Lounová, Petr Kolář, naše blanická kapela. No, tak si to nenechte ujít, protože nám meteorologové ráno řekli, že v pátek se udělá zase hezké počasí, protože v úterý se nám to trošku zkazí, bude pršet, ale o víkendu se to zase vylepší. No ale zítra, pravda, zítra je pondělí.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Přejeme vám krásný víkend, ještě si užívejte neděli, ale zítra je tady zase pondělí.
3: A s ním i dobré ráno na Blaníku.
2: Ale tentokrát nebudeme sbírat vaše dobré zprávy, ale vaše historky se stěhováním.
3: A ani tentokrát nezůstanete bez odměny.
2: Taky se budou proplácet účtenky a vůbec se na vás těšíme, užijeme si to. Takže zítra v 6 na Blaníku. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: Pohodové České rádio.
0: Pokud byste dnes při neděli otevřeli kalendář, najdete jméno Slavoj a Iveta. Ivetám i Slavojům přejeme vše nejlepší. A tady je nejslavnější Iveta Bartošová a písnička Juanita. Za chvíli Damians a pak už Vlasta Suk. Přeji krásnou neděli, užijte si taky Ivetu Bartošovou a všechny české písničky s Blaníkem.

0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Damien's píseň Stýská se mi. Tak to byla poslední, kterou vám poslal kolega Jirka Frélich. Už je s vámi Vlasta Suk, přeju krásnou neděli. A co si zahrajeme dál? Třeba Karla Gota? A taky zaspívá Hana Zagorová.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blanky.
0: A co takový Petr Kolář? V nebi snad ti prominou. Ano, pecka, v nebi snad ti prominou nás potěší. Hrajeme hezky česky a za 6 minut už bude 14 hodin.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou k 8 stupňům. Pondělní obloha bude jasná až polojasná, odpoledná k večeru, ale od západu přibude oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Toliko počasí a za chvíli už zprávy s Hankou.
2: Rádio Blaník. Nejvíc pohody a nejvíc českých písniček. Za každého počasí.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
14: To už

0: 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz
5: Právě Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Vláda chce zákon o referendu. Výbuch v Toužimi vážně zranil 2 lidi. Blíží se povinná evidence psů. Přeji vám hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová. Vláda chce prosadit zákon o celostátním referendu. Chybí jí ale hlasy opozice. Přesto ministr spravedlnosti Jeroným Tejc věří, že zákon prosadí.
8: Je správné umožnit lidem v těch klíčových otázkách, chtějí-li a iniciují-li referendum, umožnit, aby se rozhodli přímo, bez toho, aniž by spoléhali na to, zda politici splní své sliby.
7: Původně ministerstvo spravedlnosti počítalo s platností zákona o referendu od ledna 2028. Teď je kvůli nejisté podpoře opozice počítá se zpožděním. V panelovém domě v Toužimi se včera ozval výbuch. Jednomu z obyvatel se zřejmě vymkla amatérská výroba rachejtlí. Exploze zranila 2 lidi, z toho jedna žena skončila v kritickém stavu. Karlovarští policisté případ vyšetřují pro podezření z nedovoleného ozbrojování a podezřelému hrozí až 2,5 roku vězení. Majitelé a chovatelé psů musí každého čtyřnohého přítele povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Zaregistrovat je musí od července, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. V opačném případě hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Údaje budou do evidence zadávat veterináři. Lezec Adam Ondra postoupil na světovém poháru v Praze do finále obtížnosti. V semifinále obsadil 5. místo, což mu zajistilo start v 8členném boji o medaile. Naposledy si vylezl pro stříbrnou medaili před 3 roky a dnešní finále začíná v 7 hodin večer. Tolik zprávy, Ondrovi držíme palce a na Blaníku se u mikrofonu těší Vlasta Svoboda.
9: Ano, je tomu tak, se 14. hodinou vás všechny zdravím.
5: Vlasta Suk
6: na rádiu Blaník.
9: A stále si také připomínáme to nejlepší z konopiště roku 2026, kdy jsme před týdnem v sobotu slavili 27. narozeniny. Za okamžik zaspomínáme na vystoupení blanické kapely, tak si na to počkejte. Teď ale posílám Karla Gota. Tohle jsou Pábitelé, tak jdeme hledat démanty.

0: Zagorová je naprosto nezbytné. Tady u nás na Blaníku tohle byla písnička, která na Konopišti minulou sobotu taky zazněla. I když Hanka už nám ji zaspívat bohužel nemohla, ale obstarali to jiní.
1: To nejlepší z Konopiště na rádiu Blaník.
0: Hanka nám všem strašně chybí a protože bez některých písniček si Konopiště neumíme představit, tak jsme si postavili svou kapelu. Ano, tu blanickou kapelu. A ta umí zahrát úplně všechno, třeba i tu písničku, kterou jsme teď od Hanky slyšeli. A proto tím...

0: řekněte, není to paráda, jsou to zkrátka fantastičtí profíci. A můžete si je užít taky na všech našich letních koncertech, podrobnosti na stránkách radioblaník.cz. Ale abychom pořád nemluvili pouze o těch, kteří byli na pódiu, ono totiž existuje ještě mnohem důležitější část Konopiště, a to je publikum, tedy vy, milí posluchači. A někteří z vás přijeli z obrovské dálky.
1: Ahoj, Rádio Blaník, jmenuji se Maruška Henková a přijela jsem s celou rodinou z Curychu. A jsme tady tak po sedmé. My posloucháme strašně rádi Rádio Blaník. Pro nás je to strašně zácí, protože se vždycky těšíme na Rádio Blaník. No, zítra se vracíme. Dneska na Lipno a zítra zpátky zase do Curychu a v pondělí do práce.
2: Já jsem Hanča a přijela jsem z Prahy.
3: A dobrý den. Já jsem ze Schweinfurtu, ze západního Německa. Přijela jsem za Rádio Blaník na koncert.
4: Ahoj, tady Martina z Čelákovic, jsem tady po pátý.
5: Klída, přijeli jsme z Jablonce a jsme tady po jedenáctý.
6: No, já jsem přijela taky z Jablonce, jmenuji se Alena.
7: Jsem Ilona z Novýho Boru a jsem tady poprvé.
8: Já jsem Honza, přijel jsem z Brna, jsem tady už po třetí.
9: Já jsem z Jablonce, jmenuji se Vlačka.
10: Tak jmenuji se Jana Antošová, jsem tady s manželem, přijeli jsme z Loučeně a jsme tady po čtvrtý.
11: Já jsem přijela ze Deštného v Orlických horách, jmenuji se Lenka Hepnarová, ráda sem jezdím už po 15.
0: Teda, tak i takový sesaři tvoří tu naši blanickou rodinu. My vám za to moc děkujeme.
12: To nejlepší z Konopiště na Rádiu Blaník.
0: A když byla řeč o blanické kapele, tak ta má v repertoáru i tu naši Slunce dál svítí. Tady je pro vás.

0: Další krásná písnička pro vás. Palo Habera zpíval Polismeras milovaní. Rádio Blaník za 7 minut, už bude 2:30. Za chvíli hezky česky třeba Michal Žindelář. Ano, hořeli, padaly hvězdy. A pozor, když jsme u toho, tak na konci června bychom mohli nějaké padající hvězdy spatřit. Ano, jedná se o meteorický roj, který vzniká z prachu zanechané hvězdné komety. Sice patří k těm mírnějším, ale kolem 27. června určitě nějaké ty meteority spatříme. Co uvidíme už v těchto dnech, ale určitě to jsou planety Jupiter a Venuše. Ty se k sobě navíc stále přibližují a nejblíže u sebe budou zítra, tedy 8. a 9. června. Takže to bude perfektní podívaná. Těch úkazů ale bude v červnu ještě víc, takže noční obloha má tento měsíc opravdu co nabídnout. Radio Blaník. A já nabízím další pohodovky, jak už jsem říkal, Michal Šindlář za chvíli a pak taky třeba Petr Kolář. V nebi snad ti prominou.
1: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jich sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!

0: a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Cristobal a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
5: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
6: Počkej, v čí pr...
5: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
6: To zní hustě. Kde to je?
7: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Un, dos, tres!
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
11: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
1: A kde všude nás naladíte?
0: I to najdete na stránkách radiolaniq.cz.

0: Petr Kolář zpíval hezky česky v nebi, snad ti prominou. I Petr byl součástí naší narozeninové oslavy. Jak mu to šlo? A nejenom jemu, ale všem účinkujícím. To spatříte na našem planickém Facebooku. A samozřejmě si stále i dnes připomínáme to nejlepší z konopiště v našem vysílání. Krátce po 15. hodině budeme pokračovat, ale teď...
1: Petr platí vaše účty.
0: Teď tu máme jiného Petra, kolegu Petra

0: Dýmu, který společně s Adélou Zahradníčkovou v dobrém ránu proplácí vaše účty. Ano, účtenky schovávejte, cokoliv nakoupíte třeba dnes, nebo včera jste koupili, tak nezahazovat a napište nám to, co byste chtěli proplatit za kolik. Napište vaše jméno, kde bydlíte, pak co byste tedy chtěli proplatit a odesílejte na 603 118 118. Třeba právě teď můžete posílat, kdy chcete. A pak se radujte. Jako třeba naše posluchačka Gabriela.
1: 4754 korun posíláme do Petřvaldu.
2: Super, Ježíš, to jste mi udělali velkou radost. Moc rád děkuju.
1: Nebudeme troškařit.
0: Tak se zaregistrujte třeba právě vy, zítra ráno vyhrajete. Hodně štěstí vám přeji.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Vlaďku.
0: No za chvíli třeba Ava nebo Věra Martinová až na vrcholky hor. Ještě minuta a bude 3:15.
4: Prý je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat.
3: Na Blaníku si to nemyslíme.
4: Máte nějaké tipy, jak to zvládnout v pohodě a s úsměvem?
3: Pošlete nám je.
5: A my pro vás na oplátku máme dárkové balíčky od MND, kde můžete získat rovnou 15 000 na vaše stěhování.
4: Už od zítřka u nás na Blaníku.
5: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Titulní píseň seriálu Vyprávěj. Michal Hrůza teď na Blaníku, budu ti vyprávět. Tak pokud jste seriál neviděli, doporučuju. Už se zase budu muset kouknout. To je vždycky taková prima oddychovka. Tak co nás čeká dál na Blaníku? Počasí, zprávy, aktuální dopravní situace. No a pak si budeme pohodově hrát. Tak Xindl X, Olga Lounová.
1: Vždyť víš, co chci.
2: Já vím, ale nejde o to, kdo chce.
0: Navídnu Aldu Matušku. A taky zaspívají Helena Vondráčková, Jiří Korn, jako by nic. Hrajeme hezky česky, za 6 minut bude 15 hodin.
3: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. V noci očekávejme jasnou až polojasnou oblohu, ojediněle se vytvoří mlhy. Zítra se to moc nezmění, obloha bude jasná až polojasná, slunečná. Odpoledne k večeru, ale od západu přibude mraků. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 27 stupňům a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Jak bude?
5: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
4: Dejte pozor na Berounsku, v Králově dvoře, v Plzeňské ulici, tady bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. Na D11 mezi 3. a 12. kilometrem ve směru na Hradec Králové je pomalu jedoucí auto údržby a zpevněná krajnice je uzavřená. Další komplikace máme na Klerensku mezi Novým Dovem a Lány, máme tady dopravní nehodu osobního auta, tak dejte určitě pozor. Ještě se podíváme na Prahu východ, v Odolené vodě, v Seifertově ulici, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. To je ode mě vše, tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Hankou Koterovou.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodu Raš pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již zítra, zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu zítra v regionálním deníku.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.cz. Go, go, go, gorila.
13: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
15: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: kolony, objížďky, uzavírky.
5: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
1: Superdávka převrací životy živnostníkům. Likvidaci rojů a vosích hnízd nechte na hasičích. Díky projektu Zachraň oběd nekončí jídlo v koši. Pěkné nedělní odpoledne přeje Hanka Koterová, jsou tu další zprávy. Superdávka přináší živnostníkům nová pravidla pro čerpání sociálních dávek. Dřív se jejich příjmy posuzovaly jen podle daňového přiznání. Nově se rozlišuje mezi hlavní a vedlejší činností. A problém je u podnikatelů v hlavní činnosti. Ti s nižšími příjmy a sezónními výkyvy v novém systému na dávky nedosáhnou. Bodavý hmyz dokáže během léta potrápit tisíce lidí po celé republice. Kdy je vhodné volat na tísňovou linku, připomene mluvčí hasičů Pardubického kraje Lucie Pipiš.
10: Hasiči výjíždí do sejících s výskytem obtížného hmyzu především v případech, kdy hrozí bezprostřední ohrožení života a zdraví osob. Nejčastěji se jedná o výskyt hnízd či rojů ve školách, školkách, zdravotnických zařízeních, na dětských hřištích, na táborech.
1: Zásah hasičů je na místě také tehdy, pokud je v blízkosti osoba, která je na bodnutí hmyzem alergická. Zabránit plýtvání jídlem a zároveň pomoct potřebným se snaží projekt Zachraň oběd. Nevyzvednuté a nesnězené obědy ze školních jídel na restaurací díky němu dostávají různá sociální zařízení. Jednoduše přes aplikaci Daruj oběd za 4 roky fungování projekt dál postoupil přes 114 tisíc obědů. Lázeňská stezka v Karlově Studánce připomíná hlášky z českých filmů. Málo kdo ví, že Karlova Studánka je proslulá legendární komedií S tebou mě baví svět. Jednotlivá zastavení doplňují tady QR kódy s podrobnostmi o historii lázní a ukázkami z filmu. Celkem lázeňské hosty tady čeká 12 zastavení. Tím zprávy končí a slovo má opět Vlasta Suk.
0: A pokračujeme samozřejmě hezky česky.
3: Vlasta Suk
5: na rádiu Blaník.
0: Odbyla 15. hodina, za okamžik si opět připomeneme něco málo z konopiště, tentokrát Olgu Lounovou, která to tam roztančila. Ale ještě předtím si zahrajeme Vanastovky. Tohle jsou Anděle.

0: Single X a taky Olga Lounová, která s námi letos slaví na narozeniny na Konopišti a bylo to opravdu famózní vystoupení.
1: To nejlepší z Konopiště na rádiu Planík.
0: Ano, celý víkend připomínáme to nejlepší z letošního Konopiště a když nám dozněla ta láska v housce, tak i ta minulou sobotu zazněla na Konopišti a i když Single X tentokrát chyběl, Olga to se svou kapelou zvládla na jedničku. No postupte sami.
2: Já.

0: Obrovská porce energie to byla, ale hodně se toho taky odehrávalo pod pódiem. V publiku totiž operovala kolegyně Eliška Votrubová a tu zajímalo hlavně to, na koho se posluchači, kteří dorazili, nejvíce těší.
1: Asi na Petra Koláře.
2: No nej. A ještě se těším na Korna.
3: Se těším na všechno.
4: Koho mám rád, Lucku Bílou, jestli tady bude, tak tu mám rád. Dalibora a Jakuba Smolíka, super, no.
5: Já mám ráda všichni, kteří tady budou. Nejvíc Jakuba Smolíka teda, Dalibora, Jandu, Koláře, Blaňskou kapelu, ta se mi taky líbí.
6: Asi na Helenu Vondráčkovou a Michala Davida.
7: Na Jirku Korna.
8: Na koho se těším? Asi na Unem.
9: Jirka Korn.
10: Asi na všechno. Olgu Lounovou.
11: Nejvíc se těším na Michala Davida.
12: Celkově na všechny. Nebudu nikoho preferovat.
13: Já jako vždycky na Michala Davida. Zlatý řeb večera.
0: No, každý si zkrátka našel to své. I ten Michal David se tam opakoval přeci jenom často. A není se čemu divit, rozjel to dokola, ale tady je živá ukázka přímo z Konopiště.
14: Dobrý večer! Zdravíme Rádio Blajník a Konopiště!

0: původně písničku zpíval Barry Manilow, Mandy, tohle byly Westlife, Mandy, no a znáte ji hezky česky, doufám si říct úplně všichni, od Karla Gotta jsou svátky, mimochodem ta písnička původně měla být velikonoční, ale hraje se na Vánoce. Každopádně tohle byly Westlife, za chviličku budeme pokračovat hezky česky, mám pro vás Marii Rotrovou anebo Valda Matušku, Eldorado nás čeká. 10 minut před půl čtvrtou, to je aktuální čas a teď mě taky zajímá, co vás v tomto týdnu potěšilo, co vám udělalo největší radost. Může to být opravdu cokoliv. Tak zapřemýšlejte, budu rád, když se pochlubíte, když mi to napíšete a nějaké ty vaše SMS zprávy dáme do vysílání krátce po půl čtvrté. 603 118 118. To je to správné telefonní číslo, kam můžete vaše textovky směřovat.
1: Víc nebo míň.
2: Typněte si a vyhrajte poukaz na záhon. Vyvýšený záhon.
1: Máme pro vás poukaz na 5000 korun
2: a k tomu slevu v můj karoten.cz pro všechny.
1: Víc nebo míň.
2: Už od zítřka u nás na Blaníku.
3: Vyvýšené záhony, které postavíte raz dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já chci hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babavku, babavku, babavku.
6: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
8: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
9: Od 1. června je v Metropoli Zličín
10: Ninja Park!
9: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
11: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
9: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
11: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
12: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
13: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
14: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psy, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.

Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Vlastivorský tabáček, teď na Blaníku, za 5 minut bude 3:15 a já už vím, co vás potěšilo, co vám udělalo největší radost v týdnu. Tak začneme posluchačkou Magdalenou, která je na telefonu. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak prozraďte mi to, co vás potěšilo nejvíc.
1: Potěšil mě krásný víkend.
0: A jestli můžu poprosit stlumit trošku rádio, chytá nám to vazbu, jo?
1: Ano, ano.
0: Tak,
1: krásný víkend v Orlických horách u maminky. Sešli jsme se tam i s mojí dcerou, protože všechny tři máme narozeniny v příštím týdnu.
0: Je, tak přejeme všechno nejlepší. To máte postupně nebo ve stejný den?
1: No, já dneska, dcera z 9. a maminka 11.
0: To jste si to takhle krásně vybrali.
1: Ano, ano, to vyšlo nám to. A bylo i krásný počasí, takže super.
0: No tak paráda. Tak jo, takže ještě jednou všechno nejlepší vám a všem.
1: Děkujeme.
0: A zase třeba někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Máme tu další SMSky. Mě potěšilo, že jsem zvládl tetování, protože to byla sázka, posílá Petr. Ahoj, celý týden mě těšily vzpomínky na úžasné Konopiště, Jiřina s Týna nad Vltavou. Jiřinko, to jsme rádi. Potěšila mě, že mi včera zavolala má dcerka Verunka, s kterou si povídáme do západu slunka. Zdraví Věra z Hluboše. Milý Blaníčku, obrovskou radost mi včera udělal Radek Škudrna, když reagoval na moji SMS, zavolal mi zpátky a povídali jsme si do éteru. Zdravím kamarády, protože vím, že poslouchají. Sluchačka Zdena ze Sloupna. Tak Zdeničko, tak děkujeme Radkovi Vyřídím, že vám udělal radost. Dobrý den, Blaníčku, mě udělalo obrovskou radost. Operace mého oka, skoro už jsem přestávala věřit a po 7 letech se dočkala. Vidím bez brýlí, i když se o paru foku nikdy nezbavím. Přesto jsem vděčná jisté paní doktorce z Prahy, které bych touto cestou chtěla veřejně poděkovat. Tak moc děkuji, paní doktorko, s pozdravem věrná posluchačka Liduš z Bíliny. A další SMSky, tak díky za ně. A my si už pojďme hrát. Riké Povery, Mama Maria, a nebo za chvíli Helena Vondráčková, Jiří Korn, Jakoby nic.

0: lásku.
1: Opravdu silný text, kapely No Name, písnička Život za námi.
2: Před námi další společná 60-minutovka, i v ní vám budu pohodově hrát, ale ještě předtím nabídneme počasí, zprávy, dopravní servis. No a teď k těm písničkám se dostáváme. Karla Zicha vám pošlu.
3: Je to paráda,
2: je to paráda, písničky z Blaníku. Budou Chabáti. A což takhle dá si Jiřího Šalingra? Ty se Šperátem. Hrajeme hezky česky a za 8 minut už bude 16 hodin.
4: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
5: Blaník. Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra vystoupají k 27 stupňům. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Obloha bude slunečná, jasná až polojasná, odpoledne a k večeru, ale od západu přibude oblačnosti. Toliko počasí a teď už na nás čeká dopravní servis.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Za volantem.
5: Dejte pozor na dálnici D7 na 5. kilometru ve směru na Prahu. Bouralo osobní auto do svodidel. Projíždějte tedy se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 na 65. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na porouchané auto. Ještě se podíváme na trasu Benešov-Tábor. Na sjezdu do Votic probíhají stavební práce, tady je silnice uzavřená, tak s tím počítejte a zvolte jinou trasu. A v Mělníku Bezručově ulici poblíž kruhového objezdu u vjezdu na parkoviště probíhají stavební práce, tak počítejte s omezením. Tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Hankou.
7: Tak co na to říkáš, Baru?
8: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
7: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
10: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již zítra, zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu zítra v regionálním deníku.
11: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
12: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Ráno do práce?
16: O víkendu na výlet.
6: S Blaníkem jsme s vámi i na vašich cestách.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
17: Živnostníci od července ušetří na sociálním pojistném. Na Medarda letos nezaprší. Svatebčané na Děčínsku se přiotrávili. Hezké odpoledne, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Odvody živnostníků na sociální pojistné klesnou na loňskou úroveň. Novela platí zpětně od ledna a vrací měsíční vyměřovací základ zpátky na 35% hrubé mzdy. V praxi to znamená, že ušetří 7 až 800 korun měsíčně. Peníze z přeplatku dostanou živnostníci zpět nebo je použijí na zálohy na další období. Po proměnlivém týdnu se střídáním slunečných a deštivých dnů se počasí na víkend sklidnilo. Teplo a slunečno vydrží i do zítřejšího Medarda, který by měl být tentokrát bez deště. Hned v úterý ale dorazí studená fronta, která přinese další déšť a mírné ochlazení. Neslavně dopadla veselka v Horním Podluží na Děčínsku. V noci na dnešek skončila asi desítka svatebčanů v nemocnici. Zřejmě se na hostině přiotrávili, když snědli koláčky se speciální ingrediencí z marihuany a vše zapíjeli alkoholem. Policie případ vyšetřuje jako obecné ohrožení. Praha se za 2 týdny promění v centrum sportu. Historicky poprvé hostí olympiádu dětí a mládeže, které se účastní na 4 000 mladých sportovců ze všech krajů. A jak to bude se vstupenkami, prozradí projektová manažerka akce Radana Kubešová.
0: Na slavnostní zahájení stojí základní vstupenka 250 korun. Pro mládež do 15 let je to 100 a děti do 6 let mají vstup zdarma. Ostatní souboje jsou zdarma, včetně vstupu do olympijského domu.
17: Olympiáda dětí a mládeže se koná od 21. do 25. června a slavnostní zahajovací ceremoniál proběhne na fotbalovém stadionu v pražském Edenu. To byly zprávy Rádia Blaník a u mikrofonu je zpátky Vlasta.
2: A pokračujeme v odpolední krasojízdě. Vítejte u poslechu.
3: Vlasta Suk
6: na Rádiu Blaník.
2: Za chvíli tip pro vás na výlet. Každé všední odpoledne, krátce po 15. hodině, pro vás máme cestování s kolegou hercem Miroslavem Táborským. Pokud jste propásli ten páteční díl, tak co se hradních zřícenin týká, to bylo téma tohoto týdne. Zamířili jsme taky na Šumburg, tak si počkejte, za okamžik zreprízujeme. Teď ale Jiří Čelinger, což takhle dát si špenát. Hrajeme hezky česky a za minutu už budou 4 hodiny.
6: Rádio.

0: Tohle byly Kabáti na Blaníku a z Koloráda míříme zpátky k nám do České republiky, konkrétně na hrad Šumburg, který jsme si v pátek prošli s kolegou hercem Mirkem Táborským. Pokud jste neposlouchali, mám pro vás repízu. A hned po něm Karozich, paráda.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval na zříceninu hradu Šumburg. Pod tímto názvem se neskrývá jen hrad, ale stejně se jmenují vyhaslá sopka i zaniklá ves. Vystoupat na hrad se dá z nedalekého klášterce nad Ohří. A majitelé hradu nebyli vždy zrovna kladné postavy. Jedním z takových byl Vilém s přídomkem z Nového Šumburka. Zasloužil se sice o jeho dostavbu, ale když se v roce 1443 zmocnil sousedního hradu Eggenberg, nechal jeho pána zavřeného ve věži zemřít hlady. Dalším povedeným vlastníkem byl počátkem 16. století Opl z Fiktumu, který na hradě zřídil penězokazeckou dílnu. Nakonec měl docela štěstí, protože se mu ještě před prozrazením podařilo utéci do zahraničí. A předposledního pána Petra Borině ze Lhoty na Nezabydlicích zastřelili v roce 1560 lupiči. V tom samém roce hrad vyhořel a Petrova dcera Markéta pak bydlela v poplužním dvoře v podhradí. Poloha Šumburku na vrcholu osamělého kopce byla strategická, protože jej nešlo ohrozit palbou z děl. Obytnou věž, která se dodnes dochovala až do úrovně čtvrtého patra, chránilo opevnění se třemi čtverhranými baštami. Kolem hradního jádra byl vytesán příkop. Dovnitř se procházelo třemi branami. Příkop ležel mezi druhou a třetí a překlenoval jej most. Později si majitelé vystavěli pohodlnější palác, jehož zbytky, včetně kanálů teplovzdušného topení, stojí na východní straně nádvoří. Na svoji dobu to byl objekt poměrně rozsáhlý a pravděpodobně v době stavby hradu vznikl i dvůr v Šumné, který měl původně také jméno Šumberg. Později se do něj panstvo přestěhovalo a nechalo si u něj postavit tvrz. Kolem vyrostla osada, ve které žilo v roce 1869 v 16 domech 65 obyvatel. Zhruba o 100 let později tu zbyli už jen poslední 3 obyvatelé v jednom domě. Dnes už bývalou osadu pod hradem Šumburg připomínají pouze nízké zídky a propadlé sklepy. Za návštěvu tohle místo ale opravdu stojí. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Za námi skupina Elán, za 8 minut už bude 16:30. A co dál? Za okamžik třeba Lucie Vondráčková z Kaslahvy a taky nám zaspívá Dalibor Janda. Dalibor s námi taky slavil 27. narozeniny. Jak mu to šlo a jak si na pódiu užíval tuhle písničku Žít jako kaskadér, poslechneme si v rámci toho nejlepšího skonopiště už krátce po 16:30. Tak buďte s námi.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Přejeme vám krásný víkend, ještě si užívejte neděli, ale zítra je tady zase pondělí.
3: A s ním i dobré ráno na Blaníku.
2: Ale tentokrát nebudeme sbírat vaše dobré zprávy, ale vaše historky se stěhováním.
3: A ani tentokrát nezůstanete bez odměny.
2: Taky se budou proplácet účtenky a vůbec se na vás těšíme, užijeme si to. Takže zítra v 6 na Blaníku. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!

0: A sebe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé. Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
6: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
7: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
11: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Za pět minut už bude 4:45 a teď jsme se na Blaníku hráli Dalibora Jandu.
1: To nejlepší z Konopiště na rádiu Blaník.
0: Dalibor a jeho nezaměnitelný chraplák, kterým minulou sobotu ovládl tu naši oslavu. Přesně, ano, Dalibor Janda nemohl chybět na Konopišti a dal i kaskadéra z Grácí. Tady je ukázka.

0: sousedů. No, to je skvělý Dalibor Janda, který se na konopiště vrátil po dlouhých 14 letech a zaspíval nám spolu se svou dcerou Jiřinou. A nás zajímalo, jestli pro nás mají nějaké přání.
1: Já si myslím, když to bude dělat, tak budu dobře a když to bude ten tolik posluchačů a tolik lidí a fanoušků, tak to bude dobrý. No.
2: Já myslím, že to je všechno řečeno. 27 je o něco málo méně, než mám já. A je fakt, že co nabírám rozum, tak je všude Rádio Blaník. Takže já myslím, že jestli to takhle vydrží dál, tak to bude perfektní a přejeme hodně zdraví a štěstí. Zdraví se nepřeje rádiu, vy? Ale jo.
1: Ale zdraví taky no, moderátory hlavně zdraví. No.
0: Ano, i to zdraví tady potřebujeme, takže moc díky. No a nás čeká ještě jedno ohlédnutí, tak si počkejte krátce po 18. hodině, to bude Lucie Bílá, Helena Vondráčková a taky se k tomu všemu vyjádří náš programový ředitel Daniel Rumpík, který nám prozradí, v čem podle něj bylo to konopiště letošní výjimečné.
3: Buďte s námi.
4: To nejlepší z konopiště na Rádiu Blaník.
0: No a dál pro vás už za chvíli Karel Gott nebo Adam Ďurica, Mandolína.

0: krásná. Krásná písnička Karla Gotta, to musím zvládnout sám. Hudbu vytvořil Jiří Zmožek, o text se postaral Zdeněk Rytíř. Já doufám, že vás písnička potěšila, je to první polovina 80. let. Před námi zprávy, počasí, dopravní servis, no a pak budeme pokračovat a hrát si pohodové písničky. Nabídnu Karla Černocha, Popelky.
1: Popel krásy, hášek, touhy, není je.
0: Taky nám zaspívá Petra Janů. A kolem tři čtvrtě Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák, Není nutno.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: A na Blaníku máme veselo. Hrajeme hezky česky, za 6 minut už bude 17 hodin.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Pěkný den vám přeje Ivana Bálkovská. Zítra očekávejme slunečnou oblohu, postupně bude ale přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 27 stupňům. Bude moc krásně, tak si určitě vemte sluneční brýle a nějakou tu pokrývku hlavy. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
5: Dejte pozor na Praze východ v Nehvizdech v Pražské ulici u křižovatky s ulicí U Studánky. Bouralo tam osobní auto do stromu, projedete s omezením. Na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Prahu je kolo na silnici, tak projíždějte opatrně. Dále se podíváme na příjezd do Slaného směrem od Řevničova. Probíhá tady oprava povrchu vozovky na nájezdu na hlavní tah na Chomutov. Místo je neprůjezdné. A na Berounsku mezi Vráží a Lhotkou u Berouna u části na Lesích je silnice uzavřená kvůli opravě vozovky, tak s tím počítejte a zvolte jinou trasu. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Hankou.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Hausbrand Café, per favore.
8: Sì, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již zítra, zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu zítra v regionálním deníku.
11: Tak děti, pojďte domů.
12: Ale my jsme doma tady.
13: A je nám tu dobře.
14: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
15: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
16: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
17: Kolony, objížďky, uzavírky.
18: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
17: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Firmy v jednotném měsíčním hlášení chybují. Liberec dá na projekty lidí 10 milionů. Mladíkovi s toužemi hrozí 2,5 roku za mřížemi.
3: Blaník.
19: Příjemné odpoledne u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Někteří zaměstnavatelé řeší problémy při podávání jednotného měsíčního hlášení. Chybovost se pohybuje kolem 3% a nejčastěji se týká oprav už odeslaných formulářů. Nový systém byl v květnu v online anketě vyhlášen nejhorším byrokratickým předpisem roku. Nahrazuje ale 25 listin pro různé úřady. Hasiči bilancují loňský rok, zaznamenali nejvíc požárů způsobených topidly za posledních 10 let a taky častější požáry komínů. V souvislosti s tím upozorňují na stále stejné chyby, a to špatnou instalaci, hořlavé věci v blízkosti kamen a neudržované spalinové cesty. Města stále častěji zapojují obyvatele do rozhodování o tom, jak využít částky z veřejných rozpočtů. V Liberci letos lidé do participativního rozpočtu poslali 46 návrhů. A jaké nápady se mezi nimi objevily, říká náměstek primátora Jan Hruška.
8: Třeba u starých pekáren je to proměna elektrobudky na veřejnou galerii. Máme tam i únikovou hru s nějakými detektivními prvky o historii města.
19: V říjnu pak město rozhodne, mezi které projekty rozdělí 10 milionů korun. Včerejší výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku policie vyšetřuje pro podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli po domácku vyrobenou pyrotechniku. Podezřelému hrozí 2,5 roku vězení. Výbuch vážně zranil mladého muže a jeho babičku. Tolik zprávy a na Blaníku pokračuje Vlasta Suk.
0: Je tomu tak, necelá minuta nás dělí od 5. hodiny.
4: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Máme neděli 7. června roku 2026 a dneska koukám do kalendáře, slaví Iveta. Takže milé Ivetky, všechno nejlepší. Je vás více než 36 tisíc u nás v republice, což je docela pěkné čísílko. Takže určitě nás nějaká Ivetka poslouchá. No ale je tam i Slavoj v kalendáři, takže i Slavoje zdravíme, přejeme všechno nejlepší. Vás už je o něco méně a to skoro 300. Každopádně Ivety Slavojové slaví svátek, blahopřejeme a posíláme další hezké české. Karol Černoch, Popelky, anebo Mandraže, Motýly právě teď.

0: Tak tohle je zpívající zubař, Dr. Alban, It's My Life. 10 minut po 17. hodině na Rádiu Blaník. Krásnou neděli vám si.
1: Rádio Blaník vám přináší příběhy s dobrým koncem.
0: Ano, a k tomu všemu se říká, že lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat. Máte s tím taky podobnou zkušenost, a nebo patříte naopak mezi ty, u kterých všechno dobře dopadlo a na stěhování máte pouze dobré vzpomínky? No? Sem s tím. Na Blaníku budeme od zítřka sbírat vaše historky, které se týkají právě stěhování. Tak se zamyslete, připravte si nějaké a podělte se pak o ně s námi a taky s ostatními posluchači Blaníku. Možná jim dáte i nějakou zajímavou inspiraci. Ale hlavně pozor, každý den za to jednoho z vás odměníme dárkovým balíčkem od MND. V tom najdete speciální stěhovací sadu i dárky do nového domova. Tohle všechno v hodnotě 3000 korun. A protože MND dodávají energie, můžou vám navíc pomoci i s přepisem energií, aby byl ten start v novém bydlení co nejjednodušší. A ještě jedna důležitá informace, na stránkách MND teď můžete navíc vyhrát celých 15 000 korun na vaše stěhování. Tak se tam koukněte a hlavně už zítra pozorně poslouchejte Blaník. V dobrém ránu se dozvíte víc.
1: Příběhy s dobrým koncem.
2: Na Rádiu Blaník.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
0: No a teď už zase hrajeme. Miroslav Žbírka, písnička prvá pro vás. A za chvíli třeba i Backstreet Boys. Tak buďte s námi, jsme Rádio Blaník.

0: vzpomínka na 97. rok a kapela Backstreet Boys tady na Blaníku 10 minut před půl šestou. Plánujete dlažbu u vašeho bazénu, anebo vůbec možná přemýšlíte, že si bazén teprve pořídíte a ta dlažba s tím souvisí, tak si kladete otázku, jakou dlažbu bych tam měl nebo měla dát. Jaké jsou možnosti? Prozradí kolegyně Iva Lecká v Dobrých radách do zahrady už krátce po půl šesté. Do té doby hezké české, třeba Lucka Bílá či Petra Janů, s láskou má svět naději. Radio Blaník.
1: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Půjdeme na Sněžku?
4: Já chci hlavně na kolo.
5: A co ta herní krajina?
3: Jo, a taky chceme na Bobovku.
4: Babavku, babavku, babavku.
5: To nemůžem dneska všechno stihnout.
6: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
8: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
12: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
13: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
14: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
13: a poctivé pivo z místních pivovarů.
14: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
13: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.

0: Je s vámi Radio Blaník. Tohle byla písnička, ze které mrazí. Olympik a jednou. Když se pozorně zaposloucháte do textu, tak se vlastně jedná o takové bilancování lidského života a také zúčtování po životě. Tak, já doufám, že vás písně potěšila. Za 5 minut 6:45 před námi třeba Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák, není nutno, ale teď je tu kolegyně Iva Lecká.
1: Radio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Při plánování terasy nebo okolí bazénu hraje výběr správné dlažby klíčovou roli. Nestačí, aby dobře vypadala, musí být také
0: Valecká.
1: Radio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Při plánování terasy nebo okolí bazénu hraje výběr správné dlažby klíčovou roli. Nestačí, aby dobře vypadala, musí být také bezpečná, praktická a snadno udržovatelná.

0: přírodní a pastelové odstíny, například světle šedá, béžová nebo imitace kamene. Mezi nejžádanější produkty společnosti Dyton patří dlažba Premier, která kombinuje moderní vzhled s vysokou odolností a snadnou omyvatelností. Zákazníci oceňují také její jemně strukturovaný povrch, který je příjemný na dotek a zároveň bezpečný i v okolí bazénu. Pozornost si zaslouží také dlažba Excellent, která nabízí široké možnosti kombinací různých formátů a hodí se jak pro novostavby, tak rekonstrukce. Mezi novinkami pak zaujmou produkty Komodo a Modern Light. Zatímco Komodo osloví milovníky přírodního vzhledu a pohodlí, Modern Light vychází vstříc současným trendům minimalistické architektury a pohledového betonu. Při výběru je důležité myslet také na orientaci terasy a intenzitu slunečního záření. U nezastřešených ploch mohou být tmavé odstíny během léta výrazně rozpálené, což snižuje komfort při chůzi na boso. Kompletní nabídku dlažeb, bazénových lemů i inspiraci pro vlastní projekt najdete na webu společnosti Dyton, dyton.cz.
1: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.

0: Lucie a taky Lenka Dusilová a společný sen. Tak jsme se trošku zasnili, ano. V příští hodině opět budeme pokračovat po zprávách, zahrajeme vaše oblíbené písničky. Helena Vondráčková nám zaspívá. Taky dorazí Michal Tučný. Když si báječnou žencou vezme báječ. Nebo Marek Ztracený. Tak to slyšíte, na Rádiu Blaník hrajeme hezky česky a za 8 minut už nám odbije 18.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Hezký podvečer vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou k 8 stupňům. Pondělní obloha bude slunečná, jasná až polojasná. Odpoledne k večeru ale od západu přibude oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 24 až 27 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Toliko počasí a teď už na nás čeká dopravní servis.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Kde by si řidiči měli dát pozor, ví Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Na dálnici D6 na trase z Karlových Varů do Prahy zpozorněte. Na 55. kilometru se vyšetřuje nehoda dvou vozidel.
2: Děkujeme, podíváme se do Mělníka. V Komenského ulici je silnice uzavřená kvůli rekonstrukci vozovky, tak s tím počítejte a určitě zvolte jinou trasu. A na Příbramsku na příjezdu do Chraštiček směrem z Milína probíhá rekonstrukce silnice. Úsek je tady uzavřený, tak jejte jinudy. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Hankou.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již zítra, zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu zítra v regionálním deníku.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Kolony, objížďky, uzavírky.
3: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, Jasně, přehledně.
11: Stát si chce příští rok půjčit víc než letos. Památkáři zatrhli plány na zastřešení Špilberku. Na Karlovarsku je UNESCO konečně vidět. Příjemný podvečer, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Vláda počítá pro příští rok s vyšším schodkem než letos. Přitom ministryně financí garantuje, že nepřekročí unijní podmínku 3% HDP. V dalších letech by měl deficit začít klesat. Současně kabinet plánuje snížení daně z příjmů právnických osob na 19%. V poslední době se v Česku objevují případy kontaminace zemědělské půdy toxickými látkami ze spaloven. Popel se vědomě vydává za biopopel a využívá jako hnojivo. Na problém už upozornilo ministerstvo vnitra a Česká inspekce životního prostředí udělila pokuty za miliony korun. Památkáři nepovolí trvalé prosklené zastřešení nádvoří brněnského hradu Špilberk. Usilovalo o to Muzeum města Brna, které na nádvoří pravidelně pořádá společenské akce pro stovky lidí. Podle Národního památkového ústavu by ale vypadalo jako moderní hala. Karlovarský kraj dokončil značení památek UNESCO. Na silnicích po celém regionu se objevily nové cedule, které odkazují na místa světového významu. Víc řekne už mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
13: Celkem se jedná o 13 značek, které jsou instalovány u komunikací první a druhé třídy a dálnic. Umístění se týká například lokalit v katastrálních územích Ostrov nad Ohří, Jáchymov, Horní Lomany, Cheb, Karlovy Vary, Andělská hora, Hory u Jenišova, Trstinice u Mariánských lázních nebo Tři sekery u Kinžvartu.
11: Já ještě doplním, že celkově cedule a jejich instalace vyšly kraj na 800 tisíc korun. A to je pro dnešek ode mě ze zpráv všechno. Mějte klidný večer s Blaníkem a naslyšenou zase zítra.
0: A my děkujeme.
1: Plasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: No, v našem vysílání se ještě jednou ohlédneme za Konopištěm 2026, kde jsme před týdnem slavili narozeniny. Tentokrát si připomeneme, jak to rozproudila Helena Vondráčková. Konkrétně si pustíme písničku Sladké mámení a náš kolega, programový ředitel Daniel Rumpík nám prozradí, v čem bylo tohle Konopiště výjimečné. Tak buďte s námi a dobrý den. Rádio Blaník. Minuta nás dělí od 18 hodin a ještě předtím posílám Marii Rodrovou. Měli jsme se potkat.

0: jsme se na Blaníku nechali sladce omámit Helenou Ondráčkovou 9 minut po 18. hodině.
1: To nejlepší schodopiště na rádiu Blaník.
0: Helenka nám přála k narozeninám už po 8. minulou sobotu, když jsme slavili 27. narozeniny. A když jsem se probíral tím záznamem, tak mě nejvíc bavily momenty, které může přinést jen živý koncert. Třeba tenhle.

0: jako na Spartakiádě. Celý víkend se ohlížíme za tou naší velkou oslavou a závěrem by měl promluvit ten, který to celé moderoval, náš programový ředitel Daniel Lumpík. Tak Dane, čím bylo letošní Konopiště podle tebe výjimečné?
1: To Konopiště bylo výjimečné, protože na jednu stranu, co se týče organizace, bylo jedno z těch nejnáročnějších Konopišť. Opravdu chtěli jsme si dát záležet, nebyly to sice nějaké kulatiny nebo půlkulatiny, ale byla to pro nás velká výzva. Zároveň jsme hodně sledovali počasí, které nevypadalo úplně ideálně. No a jak to dopadlo? Dopadlo to nádherně. Jak jsem říkal, na jedné straně to bylo Konopiště hodně náročné na přípravu, ale vyplatilo se to a ten zážitek si myslím, že byl krásný. Opět se nám to v mnoha ohledech podařilo podle mého názoru posunout. Myslím si, že ti lidé, kteří tam byli, si to užívali. Program byl krásný a vlastně co z toho vyplývá? No, já bych si to chtěl dát zpátky, ale to už nejde. Ten čas prostě neposunu. Můžu si to připomenout na fotkách, na videu, ale o to víc se těším na příští rok, kdy už teď můžeme slíbit zase krásný program a spoustu hezkých zážitků a těšíme se na to.
0: Těšíme. A já myslím, že už můžu prozradit, že se příští rok potkáme na Konopišti v sobotu 22. května. Tak ještě jednou děkujeme za vaši ohromnou účast a úplně poslední slovo má Lucie Bílá, která pro nás má nejenom přání, ale taky poděkování.
2: Já hlavně chci poděkovat za to, že pouštíte český písničky, že se věnujete český hudbě a českým zpěvákům, autorům. A popřála bych hodně nadšených posluchačů. Hlavně, ať se máme rádi. Toho není nikdy dost.
0: Nádhera. Lucko, moc děkujeme. A to už je opravdu všechno z toho nejlepšího z Konopiště. No a jakou písničku si dát na závěr? Když jsme o tom přemýšleli, tak jsme došli k závěru, že by byla nejlepší ta, která zazněla na Blaníku před těmi 27 lety úplně jako první. Byl to Michal Tučný a Báječná ženská. Tak jdeme na ní.

0: Jirka Macháček, také MIG 21 malotraktorem jsme se projeli na Vlaníku 7 minut před 6:30. Já přeji krásný nedělní podvečer. Připomínám, že i dnes budeme hrát na vaše přání a koukám na ten výběr, jaké si dáme, tak třeba Pepu Wagnera. Ano, písnička na přání jsou tu pro vás večer co večer, vždy od 19 hodin. Dnes v nich taky Karel Gott. Nebo Hana Zagorová. Takhle vážně budeme hrát dneska večer. Kdybyste chtěli i vy někoho potěšit, klidně se napište v předstihu přes naše internetové stránky radioblaník.cz. No za chvíli ode mě Aba nebo Marek Ztracený, Zastav mě.
1: Prý je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat.
2: Na Blaníku si to nemyslíme.
1: Máte nějaké tipy, jak to zvládnout v pohodě a s úsměvem?
2: Pošlete nám je.
3: A my pro vás na oplátku máme dárkové balíčky od MND, kde můžete získat rovnou 15 000 na vaše stěhování.
1: Už od zítřka u nás na Blaníku.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování.

0: Lucí a Seferukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
6: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psy, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.

0: Now. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.pragueboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Fotky z našich akcí.
4: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
3: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
5: Radio Blaník.
6: Radio Blaník.

0: se mnou. Teď jsme si ho užili na Blaníku, Petr Kolář zpíval Ještě, že tě lásko mám, a v pátek to rozjede naživo na prvním letním koncertě Blaníku v Havířově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Další ročník letních koncertů je tady a my se teď vrátíme do toho loňského, kde jste si to samozřejmě všichni užívali.
2: Kdyby se nám tady moc, je tady hodně lidí, zábavy, bude to tady super.
0: Určitě, posloucháte Blaník pravidelně?
2: Ano, jsem věrný posluchač.
0: Co vy?
3: Ano, známe, s manželem posloucháme v autě při cestách a teď hodně cestujeme, takže vás posloucháme celé léto.
0: No, tak to se hezky poslouchá, ano, byla to paráda už loni a předloni a letos si to zopakujeme a startujeme právě v pátek 12. června, kdy se na vás těšíme v Havířově. Začínáme odpoledne o 16:30 na zdejším náměstí Republiky. No a vy se můžete těšit opravdu na pestrý hudební program. Petr Kolář, jak jsem říkal, k tomu taky Janek Ledecký, Olga Lunová a naše blanická kapela. Co je dobrá zpráva, že se vstupné neplatí a navíc pro vás letos máme i speciální dárek s brusunovou sluníčkovou samolepku Blaníku a Centropolu, která vám může přinést spoustu peněz, ano. A někomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. Takže určitě poslouchejte, hlavně si pro ní přičte a tím máte a pak se v průběhu dalších dní dozvíte podrobnosti. Ale každopádně, ten koncert si přijďte užít v pátek 12. do Havířova.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A dál do té 19. hodiny třeba Eláni nebo činasky víno.
4: Víc nebo míň.
1: Typněte si a vyhrajte poukaz na záhon. Vyvýšený záhon.
4: Máme pro vás poukaz na 5000 korun.
1: A k tomu slevu v můj karoten.cz pro všechny.
4: Víc nebo míň.
1: Už od zítřka u nás na Blaníku.
6: Vyvýšené záhony, které postavíte raz dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.

0: Za námi Ženevský písnička Víno. Ta nás roztančila krátce před 19. hodinou, kdy už jsou připravené vaše písnička na vaše písemná přání. Mezi nimi dnes třeba Týna a Martin Hoffman Jedno ráno. Na to se těším. Stejně jako na Veronu. A jelikož dnes slaví svátek Iveta, tak si zahrajeme jednu Ivetu od Jiřího Korna. Iveta, mě krev v žilách klopotá. Jsme Rádio Blaník, hrajeme na psání a hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Jak by to mělo vypadat na začátku pracovního týdne? V pondělí většinou má svítit sluníčko, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnost, ale bez srážek, když tak výjimečně. V maximech zítra naměříme 23 až 28 a v tisíci metrech okolo 20. V noci a po ránu 12 až 8, na západě a v údolí okolo 6 stupňů. Rádio
2: Blaník. Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židla?

0: za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již zítra, zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu zítra v regionálním deníku.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Vlasta Suk
8: na rádiu Blaník.
9: Ano, jsem s vámi, přeji krásný start nedělního večera, přesně za minutu odbije 19. hodina. No a my tady můžeme rozjet dnešní nedělní písničky na vaše písemná přání s Ivetou Bartošovou, no a pak podle vás Jiří Korn. Iveta.
7: Písničky na přání
8: na rádiu Blaník.

0: Iveta Bartošová zpívala hezky česky a o lásce posloucháte Blaník.
1: Písničky na přání.
0: Ano, je to tak.
2: Na rádiu Blaník.
0: I dnes večer budeme plnit vaše písemná přání, tak jdeme na první z nich. Už jsem to zmínil, dneska slaví svátek Iveta, tak máme tady Jiřího Korna, Ivetu. Dobrý den, zdravím všechny v rádiu Blaníka. Jelikož má dnes jmeniny Iveta, tak bych chtěla nechat jen tak pro radost zahrát všem Ivetám, Ivetkám a Ivůškám. Krásný den se je, Iveta z Hlučína. Tak Ivetko, samozřejmě i vám, když máte ten svátek do Hlučína, zdravíme a posíláme. Tohle je Iveta Jiřího Korna.

Jiří Korn a písnička Iveta, všem Ivetkám k svátku. A teď už na vaše přání taky Lucie Vondráčková. Milý Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát písničku pro potěšení a dobrou náladu pro moji nejlepší kamarádku Lidušku, která je moc hodná a moc mi pomáhá a já jí za to mám moc ráda. Jaroslava posílá písničku. A ještě jeden zkaz tu máme, naše milovaná Natálko, k tvým dnešním 8. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a lásky, moc tě milujeme a si naše sluníčko, tvý bráchové Samík a Maty s mamkou, tátou, kočičkou Majou a slepičkami. Tak Natálko, taky přejeme všechno nejlepší. Radio Blaník.

Lucie Vondráčková, kdo tě má rád, teď na vaše přání taky Škvor. Milá moje Moničko, přeju ti všechno nejlepší k dnešním narozeninám, je to už po třetí, co ti takhle přeju. A taky vím, že je náš vztah někdy dost divoký, ale stejně tě strašně moc miluji a už si bez tebe nedokážu svůj život představit. Moc tě miluju, tvůj Vráťa. A ještě jeden zkaz tu máme, všechno nejlepší k 60. narozeninám, k dnešním. Hodně zdraví a životní pohody přejeme Jaroslavu Levovi z Partutovic. Ať tě drží životní optimismus a dobrá nálada, seš dobrý kámoš, všechno nejpřeje Broňa a Jirka z Přerova. Tak my taky zdravíme a posíláme.

0: Škvor a Síla starých vín. Co bude dál na Blaníku? Dál si dáme holky, písničku pro mámu. Zahrajeme mamince k 80. narozeninám a přejí dcery Jarka a Jitka s rodinami hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky. Tak vážená paní maminko, hodně zdravíčka i od nás a písnička k tomu snad potěší a užijte si narozeninový večer.
1: Rádio Blaník.

Za námi holky, které zpívaly pro mámu a před námi další hezká česká. S tímto vzkazem, brzy budou u nás květiny, Denisa má v úterý narozeniny, všichni, kdo jí má hodně rád, bude jí ten den srdečně přát. Hodně štěstí, zdraví, ať tě život pořád baví, stále dobrou náladu a životní pohodu. To vše ti přejí manžel Jirka z Jenišovic, taky rodiče, všichni z Dubu, z Hřmenína a taky z Libáně a samozřejmě Žofinka a Julinka. Tak milá Denisko, i od nás všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, ať se máte na světě hezky a zachovejte přízeň Rádiu Blaník. Teď pro vás písnička od Hany Zagorové, Já jsem tvá neznámá. Rádio Blaník.

0: žít.
1: Tak jsme si zaspívali Zanou Zagorovou, Já jsem tvá neznámá. A za chvíli na Blaníku Jedno ráno. Týna a Martin Hoffmann. A na vaše přání ještě předtím Verona, Věra Špinarová či Martin Maxa. Pěkný večer přeji. Za 7 minut bude 7:30.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
0: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
0: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
0: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
3: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
4: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
5: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
6: Počkej, v čí pr...
5: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
6: To zní hustě. Kde to je?
7: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
2: Svítí.
0: Svítí.
2: I na síti všech sítí.
0: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
2: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.
2: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blaník.
1: No a další hezká česká na vaše přání už je před námi. Prosíme o písničku k dnešnímu svátku pro Ivetku Vávrovskou z Rožmitálu pod Třemšínem. Přeje maminka Jiřina, brácha David a taky čtyřnohý mazlíček.

Martin Baxa za námi, písnička Ráno v ulicích, před námi Věra Špinarová. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát Hance Přibylové Do Strmilova. Naše milá Haničko, posíláme ti přáníčko. Život tě vzal pěkně zkrátka, už je z tebe osmdesátka. Na ta léta nevypadáš, stále lítáš po světě, rozdáváš písničky pro radost, úsměv a dobré rady, umíš se trefit ostatním do nálady. My přejeme ti štěstí, zdraví, přátel, stále plný dům a tě chutná porád rum. Všechno nejlepší ti přejí všichni z východu. Tak my se samozřejmě připojujeme a užijte si písničku Věry Špinarové. Tady je pro vás. Ten

Věra Špinarová, jednoho dne se vrátíš. Teď na vaše přání, Verona, na mě nečekej. Zahrajeme pro naši milovanou Ivetku Havrvánkovou ze Žadce k jejímu dnešnímu svátku. Přeje manžel s rodinou, dnes na tebe čekat nebudu, prý přijdeš až ráno. Užij si oslavu, Ivetko, posílá Jan. Rá.

Verona, na mě nečekej, ale vy si rozhodně počkejte na další pohodovky na Blaníku. Na vaše přání za chvíli třeba Olga Lounová a teď Tina Martin Hoffman Jedno ráno. Milí Blaníčku, prosím o zahrání super písničky pro tu nejlepší maminku, jakou můžeme mít, pro paní Marušku Dvořákovou z Perníkové Chaloupky v Orlických horách, jejím blížícím se narozeninám. Pevné zdravíčko, štěstí a lásku nás všech do dalších let je ze srdce přejí syn Libor s holčičkama Belunkou a Adélkou, vnouček Ferdík s Julínkou, dcera Maruška a taky syn Jirka. Tak přání i od nás a taky písnička Jedno ráno.

0: písnička z filmu Známý neznámý, Tina Martin Hoffman a Jedno ráno. Blíží se 7:45, za chvíli slíbená Olga Lounová, ještě předtím ale jedna z Hříšného tance. Milý Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro naši Leničku k narozeninám. Tak tiše jako sen přišel tvých narozenin den, žij si blaze v plném zdraví, užívej toho, co tě baví, ať splní se ti nejtajnější sen, ať se na tebe štěstí směje den co den. Krásné narozeniny, Leničko, přejí mamka s taťkou, sestry Soně a Jana, babička s dědou a pac a pusu od pejsků. Tak za půl minutky Bill Medley, Jennifer.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

Billy Medley, také Jennifer Lawrence, jedna z hříšného tance. A my pokračujeme dál na vaše přání. Olga Lounová, narozeninová. Lásko moje, ty můj mužíčku, ty můj stando, a já tě chci moc pogratulovat k narozkám. Přeji hodně zdraví, štěstí už máš, a to jsem já, lásko moje, to moje zlatolásko.

A ještě na závěr ohňostroj. Olga Lounová, narozeninová. Další splněné přání před námi, taky Karel Gott. Píseň Žít. Dobrý večer, Rádio Blaník. Zdravím všechny posluchače a hlavně vašeho věrného posluchače, pana Plase z domova Harmonie. Sice se neznáme, ale snad vám písnička udělá radost. Žijte naplno, posílá Zuzka S. Tak jo, tak pozdravujeme samozřejmě a posíláme Karla Gotta. Žít.

0: námi valčíček, tak jsme si mohli zatančit. A před námi další část písniček na psání. Po 20. hodině třeba skupina Kex. Jak děkuji se andělům. Taky zaspívá Josef Wagner. A roztančí nás Katka Šemidová s písní Naše noc.
1: Naše noc nedýchá, jemně šumí do...
0: Hrajeme hezky česky a za 3 minuty bude 20 hodin.
2: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Zítra nás čeká pěkný den, plný sluníčka. A co se teplot týče, 23 až 28, v 1000 metrech okolo 20 stupňů Celsia. Jinak během odpoledne a večera se sem tam v Čechách už může objevit oblačnost, která začne přibývat. Nicméně pršet by nemělo, když tak opravdu vzácně. Noční minima 12 až 8, na západě a v údolích kolem 6 stupňů. Radio Blaník.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Suk.
1: Na rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi i teď minutu před 20. hodinou, kdy vám přeji pohodový nedělní večer. No a v této hodině opět budeme hrát na psání. Tak se těším, že potěšíme někoho z vašich známých. Pokud jste si napsali, tak na vás dojde. Za chvíli třeba Michal David, pár přátel, či Kateřina Šemidová, Naše noc. Ale ještě předtím další hezká česká ode mě, Reddy Kirken a 1+1.

0: Rady Krkon 1 plus 1, ještě tehdy s Michalem Hrůzou. No a my pokračujeme podle vás.
1: Písničky na přání.
0: Teď už Kateřina Ševidová a Naše noc. Milí Blaníku, rádi tě posloucháme a prosíme o zahrání písničky Naše noc pro Ivetku k svátku od Toma a Vlasty. Tak jdeme na to, tady je

Kateřina Čevirová, Naše noc, roztančila nás touhle písní. A teď se sklidníme s Michalem Davidem, pár přátel stačí mít, bylo by to pro moje holčičky z Řep. Držte se a dávejte na sebe pozor, myslím na vás, vaše Čakina posílá písničku. Zahrajte prosím pro moji mamku jen tak pro radost a jako poděkování za skvělou dovolenou, těším se na další. A děkuju, dcera Iveta, tak Ivetko, všechno nejlepší samozřejmě ještě vám k svátku. Prosím o písničku od Michala Davida, holčičky, člověk musí spadnout na dno a nemít nic, aby poznal, kdo doopravdy ho má rád a že mu nezáleží na tom, co má, ale na tom, jaký je. A já, když jsem na tom dně byla, tak se mě ujala ty, Aničko, a já ti za to opravdu moc děkuji. Kdykoliv budeš potřebovat, tak tě vždy budu mít ráda a pomůžu ti. Holky, to zvládnete. Mám vás moc ráda a myslím na vás. Vaše Jana posílá písničku.

Banastovky a Bedna od whisky na rádiu Blaník v písničkách na psání. Teď podle vás taky Jiří Korn. Dobrý den, posílám písničku na psání tím, že jsem poslední dva roky na individuálním studiu. Si o to více vážím toho, když mě doktor pustí na váš koncert. I když na Konopiště jezdíme XY let, letos to bylo v dobrých i špatných ohledech nezapomenutelné a vím, že na tento rok nikdy nezapomenu. Splnil se mi sen vidět naživo Jirku Korna. Chci se teď vrátit do té části koncertu, kdy mi bylo nejpříjemněji. Právě když hrála tato píseň, doufám, v roce 2027, Nelly posílá. Tak Nelly, tady je pro vás tedy Jiří Korn, ještě tě mám plnou náruč a budeme se na vás těšit.

Kapela Divoký byl, píseň Čmelák na rádiu Blaník. Teď je podle vás taky Josef Wagner a krásná romantika Mně sílu dáš. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mého kluka, který slaví své krásné 70. narozeniny. Béďo, přeji ti pevné zdraví, hodně sil a ještě mnoho kilometrů na kole. Miluji tě, Marcela. Rádio Blaník.

0: na Rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání
0: na Rádiu Blaník.
2: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte pro Emzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
1: Kdekoliv na světě
0: a 24 hodin denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
0: na našem webu radioblaník.cz.

Tohle je zpěvačka Kim Wilde, You Came, a dál na vaše přání Krištof Sima Martausová z písní Hvězdáři. Milý Vlaníčku, prosím o zahrání písničky pro Ivetku Poláchovou z Dolních Pučic. K tvému svátku ti přejeme, abys byla vždy šťastná, zdravá a obklopena láskou. A se ti daří ve všem, co si přeješ. A to ti ze srdce přejí všichni, co tě máme rádi. A já, Tony, Sebíček, Milan, Páťa, Péťa a Pája. Další zkaz tu máme. Prosím o zahrání písničky mému tatínkovi a dědečkovi Milánkovi z Křižánek ke včerejším krásným 70. narozeninám. Přejeme mu, aby tu s námi ve zdraví byl ještě dlouho, měl stále úsměv na tváři a takový elán do života. Máme tě rádi, dědečku, Domča, Barunka a Anička. Tak my samozřejmě taky oslavence zdravíme a písničku posíláme. Yeah!

FR with písnička Words. A teď na vaše přání skupina Kex, jak děkuje se andělům. V Laničku zahraj prosím písničku k dnešním bohužel nedožitým narozeninám naší milované mamince. Maminko, nikdy nezapomeneme. Před pár dny si odešla a ta bolest, jak nám chybíš, je nepopsatelná. Navždy tvoje milující děti, Dana a ostatní. Milá maminko, ty jsi pro nás ten anděl strážný, co pro nás dělá vše, co může, co dokáže pomoci ostatním. Máme tě moc rádi a díky, že jsi, tvoje děti, Ája, Jára, Eliška, Štěpánek a Barborka. Jsi náš anděl.

No Mercy. A před námi na Blaníku Hana Zagorová s Petrem Reskem. Milá maminko, přejeme ti všechno nejhezčí k tvému dnešnímu svátku. Hodně štěstíčka, zdravíčka a především času s námi. Nejkrásnější dárek si nám stejně dneska nadělila tím, že si se vrátila z lázní. Děkuje ti Miška, Jeník a taky tatínek. Chtěla bych nechat zahrát i Verce Lindové k svátku. Přeje Irenka Poláková, sestřička Irenka Pecháčková, manžel Zdeněk, Michal, Olinka Pecháčková, také Zdeňka Václavů, Péťa Václavů a vnoučkové Ryšánek, Mišánek a Péťa. Radio Blaník. Hezky čes.

Anna Zagorová, Petr Rezek a Duhová Víla. Teď na vaše přání Michal David, Život je náš. Zdravím všechny posluchače na rádiu Blaník. Tuhle píseň bych chtěl dát zahrát pro mé nejlepší kamarádky, maminky z Prahy 9 Stříškov. Občas si člověk musí uvědomit své chyby, ale je taky dobré odpustit a přenést se přes své chyby. Proto bych tuhle píseň chtěl zahrát pro zamyšlení, uvědomit si, že život je jen jeden a kamarádky na celý život. Mám vás holky ráda a už se těším na náš babinec. Vaše věrná kamarádka Lucka posílá. Lubošku, přeji ti s dětmi všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní pohody. Z celého srdce tvá manželka Renáta a děti Jakub, Klárka a taky naši čtyřnohé redgolky Phoebe a Klaudy. Milujeme tě, posíláme pusu. Tak tady je písnička, poslední na vaše přání pro dnešní večer. Michal David, Život je náš.

0: Michal David a Život je náš, posloucháte Blaník. Ještě 2 minuty, bude 9 večer. Dnešní písničky na psání jsou za námi, zase zítra to bude hrát podle vás, tak se těšte. A v případě, kdybyste chtěli potěšit i vy někoho z vašich blízkých, napište si v předstihu přes naše internetové stránky radioblaník.cz. No, po 9. hodině buty nad stádem koní dáme si Gampa. Vždycky, když život je pes, a nabídnu Arakain s Dimitry, Žít svůj sen. Tak pokračujeme i v neděli večer po 21. hodině vám budu hrát hezky česky.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Zítra čekejme většinou jasno, během odpoledne přibývání oblačnosti, ale bez srážek, teploty kolem 25, v 1000 metrech na horách okolo 20 stupňů Celsia, noční minima většinou kolem 10 stupňů. Radio Blaník.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Plasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Máte rádi adrenalin v podobě opravdu strašidelných prohlídek zámku? Možná si teď řeknete, jo, občas nějaká ta památka, ten zámek, hrad, nějakou takovou prohlídku udělá, to znám. No ale pozor, já jsem vypátral zámek, který je strašidelný pořád. Včera jsem tam vyrazil jako blanický krajánek. Kde se nachází a co tady můžeme zažít? Tak to připomenu, už za okamžik. Do té doby pro vás buty, anebo teď Xindl X na vodě. Je 9, dobrý večer.

0: chlapi na buty a nad stádem koní na Blaníku. Už bude 9:45 a my se teď od koní vypravíme mezi strašidla. Víte, že u nás v Česku existuje strašidelný zámek, který nabízí prohlídky pro větší i menší děti? Je to tak. Najdete ho na Vysočině a ty prohlídky si užijete. Tedy ovšem, pokud se nebojíte. Jedná se o strašidelný zámek Draxmoor, který jsem včera navštívil coby blanických krajánek a zámkem mě provedla kastelánka Eva Černá.
1: Dobrý den, vítám vás na strašidelném zámku v Dolní Rožínce.
2: No a když se řekne strašidelný zámek, tak předpokládám, že tady bude spousta strašidel.
1: Ano, máme spoustu strašidel, máme strašidelné prohlídky jak pro menší děti, tak pro větší. Stačí se podívat na web, kde všechny informace najdete, ale jinak u nás potkáte samozřejmě draka, mě, starou čarodejnici, potkáte tady dušinku běhat, ale spoustu dalších strašidel.
2: Když bychom šli postupně, posluchač přijde, co bude na začátku, jak to probíhá?
1: Posluchač přijde na začátku, pokud má třeba menší děti a není si úplně jistý, jestli pro ně je prohlídka vhodná, tak my mu dovolíme nakouknout do první místnosti, kde zjistí, jestli jako ano nebo ne, a potom už jde dál. Na začátku na vás čeká krátké 3D kino, které vás uvede do té expozice, a potom už vás tam pustíme a jdete si sami, protože my se tam samozřejmě bojíme.
0: No, já jsem se taky trošku bál, hlavně v tom výtahu, který hodně cuká a zavede nás až do podzemí zámku. My jsme to všechno zdokumentovali a už brzy vám nabídneme celou reportáž. Fotky a videa na našem webu v sekci krajánek na adrese radioblaník.cz. Tak za chvíli pro vás Drupy, anebo skupina Elán, Člověčina.

0: I v neděli večer posloucháte Rádio Blaník a já doufám, že potěšil drupy. Máme 7. června, kdy svůj svátek slaví Iveta, taky Slavoj, to už jsme říkali, ale stále přejeme všechno nejlepší, stejně tak i jednomu českému písničkáři. Narozeninám, protože 73. slaví Jaromír Nohavica. No a jak zítra, 8. června, v kalendáři září Medard a taky jedna báječná britská zpěvačka, která bude mít půlku latiny. Ano, tohle je ona, 75. narozeniny. Zítra oslaví skvělá Bonnie Tyler. Tak už teď v předstihu přejeme všechno nejlepší. Za chvíli třeba pro vás Rakhine Dimitri, Žít svůj sen, anebo skupina opět Radeček, Bratři. Bude 9:30, pěkný večer.
1: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Nemáme ani moře, ani velehory.
5: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
6: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
5: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
6: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Tak tohle byla další hezká česká na Blaníku, Arakain Dimitri a Žít svůj sen. Jak už jsem říkal odpoledne, tak během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Těch úkazů nás čeká několik. Můžeme pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy, Venuši a Jupiter. Nejlépe by měly být vidět v úterý 9. června, což už je vlastně pozítří. Kdy a kam se dívat, poradí astronom Petr Horálek.
1: Jasná planetární dvojice se objeví už za soumraku na západním obzorem okolo 21:30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
0: Navíc červen bude psát i pozorování tzv. Nočních svítících oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. No a na konci měsíce, tak to nás čekají také padající hvězdy. Tak si to užijte, koukněte nahoru na noční oblohu a bude to opravdu parádní podívaná. No a skvělý poslech nás čeká, když zůstanete dál s Blaníkem, za okamžik třeba Holky, Mám ráda, anebo Adam Bjurica, Ema Drobná, Naše hriechy. Dobrý večer vám přeji, už bude 9:45.

0: přeji stále krásný poslech Blaníku. Zdraví vás Vlasta Sok. Za okamžik už odstartují písničky z lásky, takže budeme hrát romanticky, ale pochopitelně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Ještě pohled na zítřejší oblohu. Mělo by být většinou jasno nebo polojasno, později odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, ale přehánky je spíše vzácně. V maximech naměříme zítra 23 až 28, v tisíce metrech okolo 20 stupňů. V noci a po ránu teploty klesnou na 12 až 8, na západě a v údolích jen kolem plus 6, stejně tak v tisíci metrech na horách. Tolik informace o počasí, no jak jsem říkal, pojďme hrát samou romantiku až do půlnoci, tak jak jste zvyklí, tak i dnes. Za chvíli třeba Radek Tomášek, Helena Maršálková a Jeanová láska, Kelly Family, Čilenka Filipová a prý se tomu říká láska. Tak příjemný poslech a dobrý večer vám přeji.
1: Písničky z lásky na rádi.

0: Kdy hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: počasí.
1: Na většině území je aktuálně jasno a teploty se průměrně pohybují kolem 10 stupňů. Na Moravě se po ránu můžou objevit mlhy, jinak bude začátek nového týdne slunečný s teplotami od 23 do 28 stupňů. A říká se, jaké počasí na Medarda bývá, 6 neděl trvání mívá. Toliko počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu.

0: učí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: potisk trička, byla CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
5: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
6: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Na většině území je aktuálně jasno a teploty se průměrně pohybují kolem 10 stupňů. Na Moravě se po ránu můžou objevit mlhy, jinak bude začátek nového týdne slunečný s teplotami od 23 do 28 stupňů. A říká se, jaké počasí na Medarda bývá, 6 neděl trvání mívá. Toliko počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio

Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den a nový pracovní týden. Je pondělí 8. června roku 2026, kdy svůj svátek slaví Medard. Tak přejeme všechno nejlepší. Je taky svátek svatého Medarda, patrona sedláků, vinařů a sládků. A určitě znáte, jak se to říká. Medardovo kápě, 40 dní kape. Tak dneska by pršet nemělo, alespoň tedy na většině území naší republiky. Možná večer jsem tam, ale žádná velká průtrž nás nečeká. Tak uvidíme, jestli bude 40 dnů bez deště. Každopádně pojďme ještě na oslavence narozenin. 64. slaví český herec Lukáš Vaculík. A půlku latiny má dneska tahle skvělá britská zpěvačka. Na svém kontě má spousty hitů. A je to báječná Bonnie Tyler. Dneska slaví 75. narozeniny. No jo, tak blahopřejeme. Všechno nejlepší. Samozřejmě i vám vinčujeme jen to nejlepší, kteří slavíte ať už svátek nebo narozeniny a posíláme další hezké české. My tu pro vás hrajeme každou noc od půlnoci do 4.

0: Na většině území je aktuálně jasno a teploty se průměrně pohybují kolem 10 stupňů. Na Moravě se po ránu můžou objevit mlhy, jinak bude začátek nového týdne slunečný s teplotami od 23 do 28 stupňů. A říká se, jaké počasí na Medarda bývá, 6 neděl trvání mívá. Toliko počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
1: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
5: Ve vlaku či autobusu.
6: V čekárně u lékaře.
5: A nebo na procházce v lese.
6: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
5: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
6: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

Přeji vám pěkný den, je pondělí 8. června. Připomínáme si Světový den oceánů a svátek slaví Medard. A jaké počasí na Medarda bývá, takové se v létě také ozývá. Teď už jsou na řadě očekávané události. Prezident Petr Pavel zamíří do Strakovy akademie na jednání vlády. Chce probrat složení české delegace, která se v červenci účastní summitu NATO v Turecku. Startuje druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Potrvá do neděle a výsledky se studenti dozví 23. června. Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr, a to v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku. Začíná oprava a modernizace zhruba 30-kilometrového úseku dálnice D8 mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi na Litoměřicku. Ministři práce Aleš Juchelka, zdravotnictví Adam Vojtěch a školství Robert Plaga se účastní konference Od porozumění k činům, která se zaměří na problematiku duševního zdraví dětí a dospívajících. A rada hlavního města má dnes mimo jiné na programu schvalování nové vyhlášky o pyrotechnice. Tolik očekávané události, hezký den a šťastný start do nového týdne přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

manželka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať.

0: Na většině území je aktuálně jasno a teploty se průměrně pohybují kolem 10 stupňů. Na Moravě se po ránu můžou objevit mlhy, jinak bude začátek nového týdne slunečný s teplotami od 23 do 28 stupňů. A říká se, jaké počasí na Medarda bývá, 6 neděl trvání mívá. Toliko počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
1: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.